Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildprantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildprantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildprantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildprantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildpranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildprant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildprantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako? A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historka. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem, tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek dnes spravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal by si.
2: Dal bych si,
1: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: Pani, no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, ona se občas třesou z děj, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejdem za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
4: vás
3: jo,
4: mě se slalo samo nebe. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo,
4: tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: zase
1: si nesměl.
0: A podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle a pustila se kamera znovu a sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to chorošo, no, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No chorošo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Chong Cheng.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí.
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal,
4: že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36
7: obrázků. Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, oni jsou takový.
4: To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký mají teď boom, že jo?
7: No,
4: jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty
7: výrobní
4: kapacity.
7: Přesně, no.
4: To nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to pus mě to... k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vado keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil toho. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale to bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní stroje, to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by dát pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, tak, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercaj.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak si na něj pamatuje, Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No, tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto. Dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: Je, a co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 - 7 + 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 - 7 + 2 = 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem 3x, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, tak jsem jí 30x objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži.
5: Ano.
4: No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Hernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: krásný za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Návštěvníci třineckých dřevěnek na Borku nově mohou využívat audioprůvodce. Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy zdolali Artis Brno 1-0. Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno, místy deštivo a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a na přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
0: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě. Dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří dvě roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie Třineckých železáren. Podle průvodkyně Karin Sikorové si mohou návštěvníci vybrat, jestli expozici projdou sami s aplikací v mobilu.
3: A potom svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označena takovou ikonkou sluchátek a poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Máme kromě češtiny, tady máme i polštinu a angličtinu.
0: Restaurovaný obraz Panny Marie se po téměř 3 měsících vrátil do kostela ve Zlatých horách na Jesenicku. Do hlavního oltáře ho ale restaurátoři vsadí až po dokončení všech prací na jeho obnově. Uvedl to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej L.

0: byl.
1: Obraz Panny Marie Pomocné si restaurátoři odvezli v polovině května a již po třech měsících je zpátky v kostele. Náklady na restaurování obrazu a baldachínu nad ním dosáhly 165 tisíc korun. Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtém kole první ligy zdolali Artis Brno 1-0. Jedinou branku dal v 8. minutě Michal Kohout. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasie Siňavského. Náskok ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou. Počasí. Dnes bude v našem kraji velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ranní provoz je zatím v regionu klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přátelé, vstupujeme do 34. týdne roku 2026. Začalo i dnešní pondělní 17. srpnové Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, o které se budou starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré a hudebně začínáme s Ivetou Bartošovou.

0: 5 hodin 10 minut zpíval nám Pavel Bobek, teď si ale už pojďme připomenout historii, která se nějakým způsobem týká dnešního data 17. srpna.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: O velmi teplém víkendu se dnes sladíme a možná budeme muset otevřít i deštník. Jak to tedy aktuálně v regionu? Po ránu vypadá, všude je oblačno, co se teplot týče. V Třinci teď naměříte necelých 14 stupňů Celsia, v Opavě teplota ještě o jeden stupínek výše. Předpověď na dnešek ta říká, že bude hodně oblačnosti na většině území našeho kraje, čekejme přehánky, anebo déšť. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Teploty příjemné do 25 stupňů.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Všude zdejší je skupina Jelen. 5 hodin 20 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se zaměříme na sport. Fotbalový Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. Zápas měl hodně zvratů, ale 3 góly neplatily kvůli offsideu nebo faulu a navíc sudí odvolal ve druhém poločase i původně nařízenou penaltu pro Artic. Více se nehrálo, než hrálo.
1: Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl 3 body a moc si přeju, aby chlapcům ty 3 body pomohly, protože já vlastně tomuhle fotbalu nerozumím, takže jsem zklamalý z toho, že se trápíme ve vlastních hlavách. Nečekal jsem, že ten problém bude takhle zásadní a takhle dlouhodobě vyhrávat nemůže žádný mužstvo.
2: Říkal po utkání kouč Baníku Roman Skuhravý, že jediné, co ho potěšilo, byl zisk 3 bodů. Zdálo se, že vše, včetně závěrečného krátkého nastavení, jde proti Artisu Brno.
3: Tak vy jste odpověděl teďko za mě, přesně tak. Všechno šlo proti nám, ale to ne, to. Já nechci, abych si pak řečet, že jsem někde brečel. Ne, my jsme soupeř dal gola, my jsme ho nedali. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
2: Říkal jiný Roman, tentokrát trenér Artisu Nádvorník. Nadneseně by se dalo říct, že Baník utrpěl výhru v hodně rozkouskovaném utkání, které domácí trenér nazval ošklivým a smutným. Baník byl šťastnější.
4: Jo, šlo to pro nás, ale podle mě to nemusí ani jít do toho posuzování. Třeba faulu na Fridiu, kdy pak jde on sám na golmana, že ho podkopne a jde sám, tak to je takové, že kdyby se to písklo hned, tak se nemusí na nic čekat, ale myslím si, že jsme si zatím šli, jsme dřeli, napadali, snažili se být aktivní a takže jsme šťastní, že to tak dopadlo. Hrozně zvláštní zápas, pořád nemohli jsme se nějakým způsobem dostat do tempa, dostat do nějaké souvislejší kombinace.
2: Přidal jediný střelec Michal Kohout. Jeho trenér Skuhravý udělal před zápasem docela dost změn, především v defenzivě, ale přes udržené čisté konto mu zápas z dlouhodobého hlediska o stabilním složení obrany moc nenapověděl.
1: Dnešní zápas já určitě hodnotit nebudu, protože já bych asi rozšvihal jako všechno, co bych měl v ruce. A co se týká vlastně jako z toho výhledu, teď máme prostě 2 těžký soupeře, Jablonec a Olomouc a prostě musíme být lepší. Samozřejmě prostě hledáme. Myslím si, že ještě nějakou chvilku hledat budeme, aby jsme to ustálili.
2: Doplnil Skuhravý po utkání, ve kterém se přes 10minutové nastavení v prvním poločase se hrálo čistého času jen 16 minut. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Obyvatelé Příbora na Novojičínsku budou mít možnost v polovině září darovat krev přímo v tamním kulturním domě. Mobilní odběr pro Novojičínskou nemocnici AGEL bude možný 15. září od 8 do 11 hodin. V létě je totiž krevních zásob nedostatek, před odběrem je ale nutná registrace. Na silnici 1/57 mezi Skřípovem a Kajlovcem, místní částí Hradce nad Moravicí, dnes začne oprava za zhruba 37 milionů korun. Rekonstrukce přibližně 2-kilometrového úseku potrvá do října a provoz bude po dobu prací veden kyvadlově. V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v ulici Erbenova ještě před začátkem školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká modernější budova. Obvod oprav investoval 16 milionů korun. Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Uklidme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parku odnášejí třeba plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali neukáznění turisté. Lidé mohou zaregistrovat vlastní uklízecí místo a nebo se k nějakému připojit. Uklízecí maraton je v plánu na 18. až 20. září. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Počasí v regionu bude s velkou oblačností, s přehánkami, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty dnes od 21 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Čujkovova v Ostravě jihu nebudou fungovat semafory. Opravuje se tam vodovod a kanalizace. Omezení bude platit do soboty 22. srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní pondělní dopolední program, to vám prozradím po písních od Činasky a Václava Neckáře. Pěkné pondělní ráno.

0: Tolik Václav Neckář, 5 hodin 39 minut. Naším dnešním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které ji ohromně baví. Zkrátka žije na plný plyn. Na detaily se jí zeptá Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem. Přejeme pěkné pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy tou aktuální situací ohledně počasí.
2: Tak v Moravskoslezském kraji teď už převažuje velká oblačnost a taky Opavsku už se vyskytují i srážky v podobě deště nebo přeháněk. Ty postupují směrem a brzy zasáhnou i zbytek kraje. Teploty nám klesly na 18 až 14 stupňů a vítr vane většinou slabý proměnlivý do nějakých 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je prognóza na pondělí?
2: Tak ráno ještě ta velká oblačnost, oblačno nebo zataženo, a na většině území se vyskytne občasný déšť, přeháňky, výjimečně nejsou vyloučené ani bouřky, slabší, ale ještě dopoledne budou od západu srážky ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Odpoledne ale zase čekáme velkou oblačnost a postupně přeháňky, déšť a lokálně i bouřky, které mohou být silné, to znamená, že můžou být doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a případně i přívalovými srážkami s hodnotami kolem 30 mm. Teploty dneska vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 18 až 22 a vítr povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale později odpoledne se bude měnit na západní až severozápadní, bude mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci zpočátku čekejme ještě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm, k ránu potom už se oblačnost i protrhá a spíš jenom výjimečně se objeví přeháňky. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů a povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu během noci zeslábne. Zítra přes den předpokládáme, že bude převážně oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky, které budou v odpoledních hodinách ustávat. Teploty budou nižší než dneska od 18 do 22 stupňů, na horách od 12 do 16 a povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka a dnes je pondělí. Proto bude opět moderátor Oskar Hess zpovídat osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Máme pro vás malou ochutnávku.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli si na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Připomenu, že celý rozhovor s dnešním hostem Petrem Horkým můžete poslouchat po 13. hodině.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na skoro čtvrtině stanic v Česku v neděli padly teplotní rekordy. Dnes se ochladí. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu. Slezské divadlo v Opavě chystá 8 premiér v nové divadelní sezóně. V regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude zataženo, objeví se přehánky i bouřky. Teploty budou kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili včera 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo třeba v Kroměříži nebo ve Štemberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část země taky podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Varování se týká i Moravskoslezského kraje. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
3: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
4: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
5: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
4: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Osm premiér chystá pro novou sezonu Slezské divadlo v Opavě. Polovina premiér připadá na činohru. Mezi hlavní lákadla patří adaptace válečného příběhu Žilary, který se dočkal i úspěšného filmového zpracování.
6: Novinky připravuje také opavská opera. Po 60 letech se na jeviště vrátí Verdiho Aida. V programu diváci najdou například i Smetanovo tajemství. Chystá se také muzikál Šíleně smutná princezna. Bude to v pořadí už 221. divadelní sezóna. Martin Knittl, Český rozhlas. Sport.
1: Vítězem automobilové Barumček Rally Zlín se poprvé v kariéře stal Adam Březík. Do čela závodu se dostal po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek a od té doby už před sebe nepustil žádného soupeře. A v cíli mluvil o tom, díky čemu se mu to podařilo.
7: Neměli jsme defekt, neviděli jsme žádnou zásadní velkou chybu, takže asi všechno dohromady.

0: Když se na to tak podívám, kolik tady bylo odpadu a defektů a všeho, tak největší soupeř byla trať. To štěstí stálo určitě na naší straně. Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Přerova ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, je tam omezený provoz, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Lenka Blažová, Petr Souku, přejeme všem pěkné pondělní ráno s datem 17. srpna. Je po 6. Budeme tedy gratulovat těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři napsáno u nás velmi oblíbené jméno Petra. Toto jméno má řecký původ a výklad je naprosto jasný. Petry jsou tvrdé a pevné jako skály. Všem přejeme hezký svátek a posíláme písničku Věry Martinové.

0: Co může zkomplikovat instalaci několika fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu? Třeba to, že váš dům leží v území, které si hlídá armáda. Přesně to zjistila rodina z Jindřichova ve Slezsku. My vám nabídneme krátce před 6:30 jejich příběh. Teď pro vás totiž máme naše tradiční ranní rozcvičko.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Půjdeme do předklonu. Levou nohou vykročíme vpřed a levou paží se opřeme o koleno. Pravá paže je spuštěná k zemi a drží láhev. S výdechem ji přitáhneme k pasu. S nádechem vrátíme zpět do visu. Opakujeme 15krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí mluvíme po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava velmi často. Pro někoho jsou to důležité informace, tak pojďme se podívat, jak to teď na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Všude je hodně oblačnosti, místy už prší, teploty ve Frýdku místku 15 stupňů. Pokud se zaměříme například na Krnov, tam teď naměříte necelých 16 stupňů Celsia. Prognóza na pondělí hovoří o tom, že se musíme připravit na velkou oblačnost a také na přehánky a nebo déšť. Lokálně mohou přijít i bouřky, takže deštník se určitě vyplatí. Teploty příjemné 21 až 25 stupňů. Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený 6 hodin 20 minut. Armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžnou fotovoltaiku na rodinném domě dnes stavební povolení není potřeba, v těchto územích ho mít musíte. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla na střechu umístit několik panelů. Nejprve na úřadě se pak dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronické komunikace.
1: Zadělali jsme staré okna, staré vylezy, udělali jsme střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude mít. Je to jižní strana budovy, takže...
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy jste vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl, ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by prostě to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadu.
2: Takže normálně na fotovoltaiku člověk samozřejmě nepotřebuje mít stavební povolení, ale vy musíte o vše žádat.
1: Ano, ano, museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika, nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom. My na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě proto, že v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Český rozhlas.

0: Co je nového, se dozvíte od Lenky Blažejové.
1: Krátké zprávy v půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Od 9 hodin se bude Krajský soud v Ostravě znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. V Česku chybí asistentky, které chodí k ženám na poporodní návštěvy. Některé ženy kvůli tomu podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové dlouho čekají na volný termín a návštěvu si raději zaplatí sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Mladí lidé v Kopřivnici budou mít možnost předvést svůj talent na akci Zapoj se. Bude v pátek 21. srpna na tamním Novém náměstí. Skončí tak letošní série akcí s názvem Někdo ven, které Kopřivnice organizovala pro mladé lidi. Smyslem bylo, aby aktivně strávili léto a seznámili se mezi sebou. Na poslední akci může vystoupit každý. Uskupení Lots Trio vystoupí 28. srpna v kostele Panny Marie ve Starých Oldřůvkách na Opavsku. Koncert nabídne hudbu první poloviny 18. století v podání historických hudebních nástrojů. A výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu kostela. Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy zdolali Artis Brno 1-0. Jedinou branku zápasu dal v 8. minutě Michal Kohout. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasie Siňavského. Náskok Baník ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Počasí dnes v regionu bude zatažené s deštěm, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na sjezdu z Rudné ulice na Frýdeckou v Ostravě Kunčicích leží sražená srna na vozovce, dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne se budeme trochu toulat naším moravskoslezským regionem. Kam nás zavede další vydání magazínu Křížem krajem, to vám povím po písni Heleny Vondráčkové a Lenky Filipové. Pěkné ráno.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, je 6 hodin 40 minut. Při toulkách Beskydskými kopci můžete narazit i na drobné sakrální stavby. Jednou z nich je i kaple svaté Anny na Kozubové. Pro turisty je zajímavá hlavně tím, že její součástí je i rozhledna. Od ní si mohou půjčit klíče v nedaleké chatě a vydat se za krásným výhledem. A právě to je místo, kam nás dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem vezme redaktorka Romana Kubicová. Začínáme 10 minut po 9.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Kapela Village People a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem. Přejeme pěkné pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy tou aktuální situací ohledně počasí.
2: Tak v Moravskoslezském kraji teď už převažuje velká oblačnost a na Bruntálsku, taky Opavsku už se vyskytují i srážky v podobě deště nebo přeháněk. Ty postupují směrem východu, to znamená brzy zasáhnou i zbytek kraje. Teploty nám klesly na 18 až 14 stupňů a vítr vane většinou slabý, proměnlivý do nějakých 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je prognóza na pondělí?
2: Tak ráno ještě ta velká oblačnost, oblačno nebo zataženo, a na většině území se vyskytne občasný déšť, přehánky, výjimečně nejsou vyloučené ani bouřky, slabší, ale ještě dopoledne budou od západu srážky ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Odpoledne ale zase čekáme velkou oblačnost a postupně přehánky, déšť a lokálně i bouřky, které mohou být silné, to znamená, že můžou být doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km v hodině a případně i přívalovými srážkami s hodnotami kolem 30 mm. Teploty dneska vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 18 až 22 a vítr povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale později odpoledne se bude měnit na západní až severozápadní, bude mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci zpočátku čekejme ještě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm, k ránu potom už se oblačnost i protrhá a spíš jenom výjimečně se objeví přehánky. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů a povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu během noci zeslábne. Zítra přes den předpokládáme, že bude převážně oblačno a lokálně se vyskytnou přehánky, které budou v odpoledních hodinách ustávat. Teploty budou nižší než dneska od 18 do 22 stupňů, na horách od 12 do 16 a povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Halo, halo, veselice v Kobeřicích.
4: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
3: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na Hucelnský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Hucelnský šíp najmout dá. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Dospíval Vaby Daněk a já dnes mám pro vás první sadu pozvánek s datem 17. srpna. Můžete se vypravit na komentovanou procházku opavských promenádních parků. Sraz je odpoledne v 5 hodin před obecním domem v Ostrožné ulici v Opavě. Prohlídku vede Petra Kanyová z Národního památkového ústavu. Další pozvání je z hudebního ranku, a to na koncert festivalu Hudba v chrámech Ostrava. Začíná o 6:30 večer v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravském Přívozu. Na programu budou barokní skladby inspirované ptačími motivy. A nebo můžete vyrazit na výstavu vystřihovánek Kornélie Němečkové, a to do galerie Karla Svolinského v Končicích pod Ondřejníkem. Kornélie Němečková byla česká výtvarnice a ilustrátorka. Její grafická tvorba se objevila například v úvodní znělce televizního pořadu pro děti Zpívánky. Výstava je otevřená po předchozí domluvě na obecním úřadě.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Některé obce chtějí kvůli akceleračním oblastem žalovat stát. Oprava silnice komplikuje provoz autobusů v Ostravě Zábřehu. V Jeseníku dnes začíná rekonstrukce Fučíkovy ulice, která byla při povodní jedna z nejvíce poškozených. Dnes bude zataženo s přeháňkami a teploty v našem kraji kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Dobré ráno. Některé samosprávy plánují kvůli vládou schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblasti ale automaticky neznamená povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
2: Určitě budeme podávat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
3: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
4: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
3: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Ministři vlády se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů v Česku ve čtvrtek premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Autobusy v Ostravě Zábřehu staví od dnešního rána jinde kvůli opravě silnice na náměstí SNP. Přesun vytížených zastávek se týká spojů v obou směrech. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové autobusy jezdí podle jízdního řádu, ale náhradní zastávky jsou od těch původních dost vzdálené.
5: Přemístěné zastávky najdou cestující u zdravotního střediska na protilehlé straně náměstí SNP. Výluka potrvá 3 dny. Skončí ve středu 19. srpna v 8 hodin večer.
0: V Jeseníku dnes začíná rekonstrukce Fučíkovy ulice. Předloni v září patřila k nejvíce poškozeným lokalitám v celém městě. Práce si vyžádají úplnou uzavírku. Podle předběžných odhadů by měla trvat do poloviny listopadu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: Rekonstrukce navazuje na provizorní zásahy, které po povodní zajistily průjezdnost ulice Fučíkovy. Nyní vlastně bude podle rozsahu poškození opravena vozovka, případně obnoveny také její konstrukční vrstvy. Součástí stavby jsou i opravy chodníků, sjezdu k nemovitostem, parkovacích ploch, odvodnění svodidel a zábradlí podél řeky Stařič.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V obci Ostravice v části Hamrovice v Beskydech je dnes uzavřená silnice od mostu Petrovice.

0: Petra Bezruček, tamní zvonici, uzavírka potrvá do 15 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V nejbližší půlhodině od nás uslyšíte o nových turistických útulnách v Jeseníkách. Ještě předtím vám dobře poradí ve své pravidelné rubrice Dvakrát měř a jednou řeš Artur Kubica. No a budeme hrát pěknou muziku třeba od Petra Spáleného, Xindla X a nebo Miroslava Žbirky. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a dnes v pondělí po ránu vám společnost dělají Lenka Blažová a Petr Soukup. Hezký den.

0: 7 hodin 11 minut a jsme Český rozhlas Ostrava a za pár minut vás vezmeme do Ludvíkova na Bruntálsku, kde se občas procházejí unavení turisté a nemají se kam schovat. I proto obec začala pracovat na nových útulnách. Jak budou vypadat, to vám povíme krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Máte rádi slanečky? Tak to máte vyhráno, pokud se u vás doma usadí šváby. Zbavit se jich je prý velmi těžké, takže podle jednoho návodu nesnášejí šváby pach slanečků. Chcete-li šváby pochytat, pak je dobré postavit ke stěně místnosti misku s vařenými bramborami, kterou zakryjete trávou a necháte několik dní jen tak. Šváby do misky zalezou a pak je jenom vynesete ven a je to. Také směs práškového cukru a boraxu je pro šváby likvidační. Umístíte ji na dobře přístupná místa a nepříjemná zvířátka potom, co se do té směsi pustí, zajdou. Ovšem, když si pustíte televizní vyprávění o švábech, tak se dozvíte, že nejlepší a jediné řešení na jejich odstranění jsou specializované firmy, tak samozřejmě, že je to jedna z hlavních možností, ale jako kutil bych nejprve vyzkoušel všechno, co jsme vyjmenovali a až potom bych šel platit někomu těžce vydělané peníze za to, že mi prostříká celý byt chemikáliemi. Zdraví vás kutil tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, drobný déšť, co se týče teplot ve Frýdku Místku 17 stupňů Celsia, na Bruntálsku, konkrétně na přehradě Slezská Harta, necelých 16 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že se musíme připravit na velkou oblačnost s přeháňkami anebo s deštěm, lokálně se mohou objevit i bouřky. Teploty je příjemné, 21 až 25 stupňů.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 7 hodin 21 minut míříme do Jeseníků a celkem 2 nové útulny přibudou v Ludvíkově. Na Bruntálsku obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam jezdí víc turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu, ta druhá pak na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem.
2: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
3: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova, to je zhruba 50 kilometrů.
4: Hlavně se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
3: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
4: Určitě bych to uvítala, ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí, nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo a jak už bylo řečeno, je to prostě skrýš před deštěm, před zvěří a je to pohodlnější určitě.
3: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová. Já se teď vlastně dívám na historickou budovu místního obecního úřadu, tak jakým směrem bude ta útulna?
5: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely, lidé se tady rádi zastavují, takže nám tady to místo připadne vhodné.
3: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
5: Zhruba polovina té stavby se sedlovou střechou by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 takové ty provizorní dřevěné palandy.
3: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
5: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo, kde se dá posadit i se případně schovat.
3: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Pojďme ke krátkým zprávám, nabídne je Lenka Blažejová.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Politické strany mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu 22. srpna pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které ne. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Vláda dnes projedná zrušení takzvaných eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server irozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech. V karvinských školách vrcholí prázdninové opravy. Část prací ale bude pokračovat i po začátku školního roku. Město letos počítá s investicemi za více než 40 milionů korun. Oprav se dočkala také základní škola Dělnická, kde prošla obnovou víceúčelová sportovní hala i tamní vzduchotechnika. Dvě nové útulny chce postavit radnice v Ludvíkově na Bruntálsku. Podle tamního vedení stoupá v obci turistický ruch. Chybí ale místo, kde si odpočinout anebo se schovat před nepříznivým počasím. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to 37,6 stupně. Dnes nás čeká ochlazení a místy i silné bouřky. Zítra už teploty v našem kraji klesnou výrazněji, bude maximálně kolem 20 stupňů. Dnešní počasí v regionu Severní Moravy a Slezska bude oblačné až zatažené s deštěm, teploty 24 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Petrův Důl v Krnově se opravuje, úplná uzavírka tam potrvá do 25. října.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se v neděli protrápili k druhému vítězství v sezóně. Nováčka Artis Brno porazili 1-0. My pro vás máme více podrobností k tomuto utkání. Vše povíme hned poté, co dospívají Karel Gott a Věra Špinárová. Pěkné ráno.

0: Reporter, naše další téma v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Fotbalový Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. Zápas měl hodně zvratů, ale 3 góly neplatily kvůli offsideům nebo faulu a navíc sudí odvolal ve druhém poločase i původně nařízenou penaltu pro Artis. Více se tedy nehrálo, než hrálo.
1: Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl 3 body a moc si přeju, aby chlapcům ty 3 body pomohly, protože já vlastně tomuhle fotbalu nerozumím, takže jsem zklamaný z toho, že se trápíme ve vlastních hlavách. Nečekal jsem, že ten problém bude takhle zásadní a takhle dlouhodobě vyhrávat nemůže žádný mužstvo.
2: Říkal po utkání kouč Baníku Roman Skuhravý, že jediné, co ho potěšilo, byl zisk 3 bodů. Zdálo se, že vše, včetně závěrečného krátkého nastavení, jde proti Artisu Brno.
3: Tak vy jste odpověděli za mě, přesně tak. Všechno šlo proti nám, ale to ne. Já nechci, abych si pak řečet, že jsem někde brečel. Ne, my jsme soupeř dal gola, my jsme ho nedali. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
2: Říkal jiný Roman, tentokrát trenér Artisu Nádvorník. Nadneseně by se dalo říct, že Baník utrpěl výhru v hodně rozkouskovaném utkání, které domácí trenér nazval ošklivým a smutným. Baník byl šťastnější.
4: Jo, šlo to pro nás, ale podle mě to nemusí ani jít do toho posuzování. Třeba faulu na Fridu, kdy pak jde on sám na golmana, že ho podkopne a jde sám, tak to je takové, že kdyby se to písklo hned, tak se nemusí na nic čekat, ale myslím, že jsme si zatím šli, jsme dřeli, napadali, snažili se být aktivní a takže jsme šťastní, že to tak dopadlo. Hrozně zvláštní zápas, pořád nemohli jsme se nějakým způsobem dostat do tempa, dostat do nějaké souvislejší kombinace.
2: Přidal jediný střelec Michal Kohout. Jeho trenér Skuhravý udělal před zápasem docela dost změn, především v defenzivě, ale přes udržené čisté konto mu zápas z dlouhodobého hlediska o stabilním složení obrany moc nenapověděl.
1: Dnešní zápas já určitě hodnotit nebudu, protože já bych asi rozšvihal jako všechno, co bych měl v ruce. A co se týká vlastně jako z toho výhledu, teď máme prostě 2 těžký soupeře, Jablonec a Olomouc a prostě musíme být lepší. Samozřejmě prostě hledáme. Myslím si, že ještě nějakou chvilku hledat budeme, aby jsme to ustálili.
2: Doplnil Skuhravý po utkání, ve kterém se přes 10-minutové nastavení v prvním poločase se hrálo čistého času jen 16 minut. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Mluvit budeme o počasí, a to s Evou Richtárekovou, která je právě teď na naší studiové telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá v regionu s počasím.
2: Tak nyní máme už na mnoha místech po dešti, i když ne příliš výrazném, většinou napadlo mezi 0 až 3 mm srážek a ve východní části regionu a na Beskydsku ještě dešť je aktuálně prší. Jinde už od západu oblačnosti ubývá, no a teploty jsou mezi 14 až 17 stupni Celsia. Vítr vane jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A na horách, tam v těch nejvyšších polohách, je i vítr mírný od západu.
1: Teď už pojďme ale k předpovědi na celý den.
2: Během toho dopoledne by se mělo vyčasit, oblačnost se bude protrhávat a bude slunečno. Během odpoledne bude oblačnosti opět přibývat postupně až na zataženo a zejména v druhé polovině odpoledne a k večeru očekáváme opět srážky v podobě přeháněk, případně i lokálních bouřek, které mohou být i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážky, srážkami kroupami do 2 cm a případně nárazy větru kolem 65 km/h. Během toho večera potom budou srážky od západu opět ustávat. Teploty dnes ještě vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia, na horách na 18 až 22 a vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, později odpoledne bude mírný, západní, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách, jak už jsem řekla, může zesilovat.
1: Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci ještě očekáváme zpočátku doznívání deště, případně ještě na východě regionu i bouřek. Postupně budou srážky téměř ustávat, k ránu bude se částečně i protrhávat oblačnost a přehánky už očekáváme jen ojedinělé. Teploty budou mezi 14 až 10 stupni Celsia, vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a k ránu bude slábnout. Během zítřejšího dne pak očekáváme už chladnější počasí, bude převážně oblačno, lokálně se ještě budou vyskytovat přehánky, ale už rozhodně ne silné a odpoledne budou srážky ustávat. Teploty budou pouze mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane slabý, přechodně mírný, severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Přidáme ještě tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 80 až 90%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, láká vás prohlídka zámku Posetmění? Pokud ano, tak můžete dnes vyrazit na zámek v Kravaří na Opavsku. Večerní prohlídky tam budou probíhat v čase mezi 19. a 21. hodinou. Jejich součástí jsou hrané scénky o historii zámku a také návštěva běžně nepřístupných míst. V 8 večer začne koncert v klubu Hudební bazar na Nádražní ulici v Ostravě. Vystoupí písničkář Ježíšek, o kterém organizátor tvrdí, že jde o smíchovského obráběče dřeva s neotesaným hlasem a promyšlenými kytarovými aranžemi. Tak to běžte zkontrolovat. A Kulturní centrum Kupé v Opavě pořádá seznamovací akci Speed Dating. Začíná v 19 hodin. Jde o to, že během jednoho večera se tam můžete setkat hned s několika lidmi při krátkých seznamovacích rozhovorech.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: se vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Náhradní autobusy budou od září zase opět vozit děti do škol v českotěšínské části Svibice. Výtěžek z konceptu pomůže s obnovou kostela ve Starých Oldřůvkách na Opavsku. Rožnoští radní dnes budou řešit budoucnost tamního fotbalu. Klub má nevyúčtované dotace. Bude zataženo s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Dobré ráno. Český Těšín chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají zajistit především dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať na skoro 3-kilometrovém úseku.
3: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8 hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Uskupení Lotz Trio vystoupí 28. srpna v kostele Panny Marie ve Starých Oldřůvkách na Opavsku. Koncert nabídne hudbu první poloviny 18. století v podání historických hudebních nástrojů. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu kostela. Koncert bude součástí festivalu Hudební výlety. Informoval o tom jeho ředitel Igor František. Rada Rožnova pod Radhoštěm dnes projedná situaci kolem místního fotbalového klubu. Ten má nevyúčtované dotace vůči městu, Zlínskému kraji i Národní sportovní agentuře. Co chce město udělat, aby fotbal v Rožnově zůstal, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Město má hlavní cíl, to je, aby fotbal v Rožnově byl zachráněn, takže jsme podali pomocnou ruku, oslovili jsme jak předsedu, tak členy, aby hlavně svolali valnou hromadu, ať se může budoucnost klubu vyřešit s tím, že máme variantu, kam by mladí fotbalisté i ti dospělí mohli přejít, tak aby už v blížící se sezóně mohli naplno nastupovat.
2: Fotbalisté by se tak vrátili pod tělovýchovnou jednotu, jejíž součástí dříve byli. Klub se od ní před lety oddělil a pak fungoval sám. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který hoří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na tamní hasiče. V belgickém pohraničí spálil požár už přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Belgické úřady rovněž spoléhají na letecké posily z několika zemí, včetně Česka.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji velká oblačnost, na většině území se vyskytne déšť, přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici D48 u Chlebovic na Frýdecko-Místecku je omezený provoz. Pokračují tam práce na protihlukových stěnách.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po osmé vás od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava zdraví i Petr Soukup společně s Lenkou Blažejovou, se staráme o dnešní ranní program. V nejbližších minutách nabídneme písně Marka Lambory, Tomáše Linky a nebo třeba Annie Lennox, ale bude tady také v uvozovkách trochu edukativní rubrika, kterou připravuje Martin Písařík, a dnes nás vezme do vesmíru. Proč? Odpovíme.

0: Co může zkomplikovat instalaci několika fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu? No třeba to, že váš dům leží v území, které si hlídá armáda. Přesně to zjistila rodina z Jindřichova ve Slezsku. My vám jejich příběh nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za 10 minut krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 16 170 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes nezmrzneme, ale deštník ten se hodit může, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je všude oblačno, teploty v Karviné 16,5 stupně, v Krnově teď naměříte na teploměru 18. Prognóza na dnešek říká, že bychom se měli připravit na hodně oblačný den s přeháňkami anebo deštěm. Lokálně se může objevit i bouřka. Teplota ale bude příjemná, bude se pohybovat od 21 do 25. stupňů Celsia.
2: Halo, halo, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela na Festband. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Do Českého rozhlasu Ostrava, do ranního vysílání si dnes našla cestu i Eva Farná, 8 hodin 21 minut. Armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžnou fotovoltaiku na rodinném domě dnes stavební povolení nepotřebujete, v těchto územích ho mít musíte. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla na střechu umístit několik panelů. Teprve na úřadě se dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronickou komunikaci.
1: Zadělali jsme staré okna, staré vylezy, udělali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy, takže...
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy jste vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl, ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by prostě to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě.
2: Takže normálně na fotovoltaiku člověk samozřejmě nepotřebuje mít stavební povolení, ale vy musíte o vše žádat.
1: Ano, ano, museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení, ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom, my na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů, vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě proto, že v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Jaké zprávy nabídne Lenka Blažejová?
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Většinu Česka dnes zasáhnou silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Největší pravděpodobnost silných bouřek je v jižních Čechách a taky na severní Moravě a ve Slezsku. Obyvatelé Příbora budou mít možnost v polovině září darovat krev přímo v tamním kulturním domě. Mobilní odběr pro novojičínskou nemocnici Agel bude možný 15. září od 8 do 11 hodin. V létě je krevních zásob velký nedostatek. Před odběrem je nutná registrace. Na silnici 57 mezi Skřipovem a Kajlovce místní části Hradce nad Moravicí dnes začne oprava za zhruba 37 milionů korun. Rekonstrukce přibližně 2-kilometrového úseku potrvá do října. Provoz bude po dobu prací vedený kyvadlově. V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v ulici Erbenova ještě před začátkem školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká modernější budova. Obvod do opravy investoval 16 milionů korun. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Počasí v regionu severní Moravy a Slezska dnes bude oblačné až zatažené s deštěm, teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Polní v Orlové je uzavřená. Objížďka vede přes Okružní a Lutyňskou ulici. Omezení bude platit do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Na několika důležitých trasách hromadné dopravy v Ostravě běží výluky kvůli opravám. Které z nich se podaří dokončit do začátku školního roku a kde budou žáci na cestě do školy muset improvizovat, povíme za pár minut. Hezké ráno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Rekonstrukce dopravního uzlu na náměstí Republiky, oprava kolejí ve směru na jih města anebo náhradní autobusy v Mariánských horách. Ostravští cestující hromadnou dopravou se přes léto potýkají s řadou výluk. S blížícím se začátkem školního roku rodiče začínají plánovat, jakými trasami se vůbec děti dostanou do školy, které opravy do září skončí a kde se ještě bude pracovat. To nám přiblíží mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Přejeme dobré ráno.
2: Ráno.
1: Začneme tedy v centru města. V jaké fázi je teď rekonstrukce náměstí Republiky a kdy znovu pojedou tramvaje na jih Ostravy po té obvyklé trase?
2: Ano, tak možná pojďme to na úvod rozdělit na dvě části, protože stavba na náměstí Republiky pokračuje dle aktualizovaného harmonogramu. V tuto chvíli se například během léta instalovaly travelátory, tedy jezdící, řekněme, ne úplně přesně schody, ale rampy právě pro cestující, čili opravdu se na náměstí Republiky intenzivně pracuje. Vy jste mluvil o tom, kdy cestující pojedou na jih nebo do Výškovic po běžné trase. Tady k tomu můžu dodat, že v tuto chvíli se pracuje na modernizaci úseku na ulici Vítkovická, tedy je to ten úsek, který je kousek vzdálený od náměstí Republiky, kde probíhá instalace takzvané pevné jízdní dráhy, což je takový specifický druh, možná řekl úplně nepřesně kolejí, ale zkrátka jejich uložení, kdy tady právě ta pevná jízdní dráha nabízí jízdu, která je méně hlučná, jsou tam snížené vibrace, čili zkrátka je to opravdu modernizace toho daného úseku. No a ta by měla být dokončena právě v polovině září okolo 16.9. Mm-hmm. A právě kdy tento úsek bude dokončen, tak v tu chvíli spustíme opět tedy ten provoz tramvají, respektive bude ukončený ten odklon, protože cestující z Výškovic a z jihu se do centra města teď mohou dostat bez přestupu, ale zkrátka ty tramvaje jsou odkloněné přes Mariánské náměstí. A v tom vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava.
1: Trolejbusy by se v Mariánských horách měly vrátit na trasu přesně za začátkem školního roku. Platí tento termín?
2: Ano, je to skutečně tak. Podařilo se tedy aktualizovat výluku na trolejbusových linkách, kde z důvodu rekonstrukce ulice Novoveské a s ní spojené úplné uzávěry, a to od křižovatky s ulicí Grmelovou po křižovatku s ulicí Sokola Tůmy, docházelo skutečně ke změně trolejbusových linek. A ty byly v oblasti Fifejt a Mariánský hor dočasně vedeny po upravených trasách a tam se podařilo právě tuto výluku aktualizovat, kdy probíhala od 7. dubna 2026 a skončit by měla 31. srpna 2026.
1: Mm-hmm. V závěru začnou ještě letos nějaké další významné opravy, které omezí dopravu nebo zkomplikují?
2: Tak samozřejmě stále probíhají výluky plánované, ty najdou cestující na našem webu dpo.cz. Z těch velikých je pro nás rozhodně tou prioritou dokončit náměstí Republiky co nejdříve, čili tomu se teď aktuálně upínají veškeré síly a že by bylo něco stejně velkého jako náměstí Republiky nebo například ta pevná jízdní dráha, která se instaluje na ulici Vítkovické, to v tuto chvíli neplánuje. Nicméně samozřejmě ještě záleží i na dalších subjektech, ale v tuto chvíli o takových velkých výlukách nevíme.
1: O aktuální situaci v ostravské MHD jsme teď hovořili s mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezou Šnoblovou. Děkujeme za váš čas i informace. Hezký den.
2: Také přeji krásný den.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Před závěrem dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava ještě jednou pohled do regionu, abychom si pověděli, jak to vypadá. V Ostravě teď svítí slunce, teploměr ukazuje 17,5 stupně Celsia, stejný ráz počasí je i v Českém Těšíně, teplota je tam o 1 stupeň nižší. No a prognóza na dnešek, měli bychom čekat oblačný den s přeháňkami nebo s deštěm, ojediněle může i zahřmít a blízkat se. Teploty ale příjemné, 21 až 25 stupňů.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Připravujeme pro vás zprávy, dozvíte se v nich o dopravní komplikaci na Opavsku. Hned poté začne dopolední program. Tím vás už ale bude provázet Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji vám krásné pondělí.
1: Zasmějte se s námi. A to debatuje advokát s pánem nad jeho závěti a tak se ptá, prosím vás, proč jste dal do závěti, ve které odkazujete všechno své manželce, připsat dodatek, že se musí po vašem pohřbu provdat? A ten pán se tak zaculí a povídá, víte, chci, abych měl na tomto světě někoho, nějakou spřízněnou duši, která by mě srdečně potom politovala. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ne chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu 22. srpna pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí následně ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole senátory. Silničáři dnes ráno začali opravovat cestu mezi Skřipovem a Kajlovcem na Opavsku. Omezí to dopravu na asi 2-kilometrovém úseku. Jak potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl, je nutné vyměnit poškozený povrch a okolí komunikace první třídy. S komplikacemi musí řidiči počítat do října.
1: Silniční úřad schválil žádost stavební firmy na částečnou zavírku, proto bude provoz veden kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Oprava povrchu svodidel krajnic a odvodnění tady vychází podle smlouvy na více než 37 milionů korun.
0: Až 60 lidí denně sveze v Rožnově pod Radhoštěm sdílená doprava Airbus. Ve městě jezdí měsíc a zastavuje na 250 virtuálních zastávkách. Město chce časem omezit část autobusových linek, které platí ze svého rozpočtu.
2: Cestující si na sdílenou jízdu teprve zvykají, říká řidič Airbusu Vojtěch Strapek.
3: Jenomže oni si neuvědomí toho, že tady toto je sdílená jízda, takže vlastně oni čekají, že pojedu s něma až k tomu danému cíli. Jenomže bohužel já musím navštívit ještě jináčí. Cíl.
2: Za první měsíc vezel Airbus přes 1200 lidí. Takový start město nečekalo, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: My jsme se bavili i s poskytovatelem té služby a říkali, že je to rekordní v rámci celé České republiky, kde provozují, že takhle rychlý start neměli nikde.
2: Aktuálně sbírá radnice podněty od lidí, virtuálních zastávek tak ještě přibude. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Pracovníci Lesů České republiky upraví Ramzovský potok v Jeseníkách. Práce se budou týkat zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku od soutoku s potokem Staříč. Cílem je obnovit a stabilizovat koryto poškozené předloňskou povodní. Uvedla to mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
5: Za 13,5 milionu korun obnovíme poškozené a povodní zničené opevnění koryta, které stabilizujeme. Omezíme tak další erozi a zajistíme bezpečné převedení vody s cílem chránit zastavěné území, okolní nemovitosti i veřejnou infrastrukturu před velkou vodou. Vše by mělo být hotové v příštím roce.
6: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji velká oblačnost, na většině území se vyskytne déšť, přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 18 až 22. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D48 u Palačova ve směru na Nový Čín je nehoda osobního auta. Policie už kolizi na místě vyšetřuje. S opatrností je místo průjezdné a zranění tam nejsou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Tak co se týče počasí, tak všichni jsme čekali, jak dnes bude ten deštivý den. No upřímně, v Ostravě to tak zatím nevypadá. Ano, lehce sprchlo, ale teď už zase svítí sluníčko, tak věřím, že se naplní ta předpověď meteorologů a odpoledne přijdou další deště a doufám, že se nevyplní to varování před silnými bouřkami. Krajina to opravdu nutně už potřebuje po tom suchu. A když jdete lesem, tak tam není ani prašivka. Tedy to je moje zkušenost. Prostě vůbec žádné houby. No kdyby trošku zapršelo, možná by se to mohlo změnit. Co víme určitě? To je to, co vám nabídneme v této hodině vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku to bude magazín Křížem krajem. No a já se vás hned zeptám, jenom si tak sami zkuste na to odpovědět. Víte, která kaple na horách, v Beskydech, má vlastní rozhlednu? Vy už to možná víte z těch anoncí v našem vysílání. Ano, je to na Kozubové. Vydáme se tam už za chvilku. Přidáme taky muziku. Petr Kotwald teď zaspívá písničku Je v tahu. Dále tady budou třeba Jiří Korn, kapela Krištof nebo Elton John. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Plíšťanem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dnes se vydáme do Beskyd v magazínu Křížem krajem. Při toulkách beskydskými kopci můžete narazit také na drobné sakrální stavby. Jednou z nich je i kaple svaté Anny na Kozubové. Pro turisty je zajímavá i tím, že její součástí je rozhledna. Od ní si můžete půjčit klíče v nedaleké chatě a vydat se za krásným výhledem. Vydáme se tam i my v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Nejprve se ale podívejme do samotné kapličky. A to s Marií Sikorovou, která se o ní společně s manželem stará. A taky s redaktorkou Romanou Kubicovou.
2: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře. Další dveře, které asi běžný turista už potom klíče od ně nezíská.
3: Nezískají. Ne, jenom dostanou se do věže. Jenom ten hlavní vstup je otevřený, to tu je uzavřené, jenom se to otevírá, jak tu je kněz a bohoslužba nějaká.
2: Je to přece jenom svatý prostor. Že jo?
3: Ano. 1937, který byl postaven tato kaple, stavěl to farář Hnojníka Rudolf Pošek, který byl katolickým knězem v Hnojníku.
2: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
3: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský, kdy si se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto katolický kněz, který byl tím vůdcem k tomu. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936, a začali stavět, no prostě to svýma rukama farníci z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka, to přesně nevím, jestli to tak bylo. A kostel byl postaven úplně v roku 1937 a byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
2: Ještě se podívejme na ten kámen. Vy jste říkala rok, kdy byl dovezen a podle barvy soudím, že je taky z místních zdrojů. Je to godulský pískovec?
3: Ano, ano, je to. Ano.
2: Takže přímo z lomu z řeky, jo?
3: Ano.
2: A změnilo se tady něco v tom interiéru za ty roky, ano. Nebo kaple zůstává stejná?
3: Ano, je to obnovené. Nejnovější obnova je z roku 2017. Bývalý pan farář Januš Kivák chtěl obnovit tuto kaplu na 80. výročí. Celý interiér je vymalovaný nově, byla dovezena nová křižová cesta, obrazy obnovené, taktéž zvenku všechno se vyčistilo, kámen byl s mechem obrostlý, tak se to vyčistilo. Dálo se ozvučnění, které slouží aj vevnitř, aj zvenku je, takže je bohoslužba slova de facto slyšet do okolí. Takže v příštím roce budeme slavit 90 let této kaple.
2: A před kapličkou potkávám maminku se synem, tak chodíváte tady často?
4: Ano, chodíváme často.
2: A odkud jste vlastně?
4: Tady spod kopce z Milíkova.
2: Vy vlastně znáte tohle místo od dětství, tak čím pro vás je Kozubová a tady ta kaplička s rozhlednou?
4: Takovým symbolem asi víry, takové pevnosti, odhodlání jako pro místní lidi, takovou skálou základnou, že vlastně je i z kamene a tady vlastně ty kořeny, všechno tady toho.
2: Takže chodíváte i na poutě a na ty mše?
4: Ano, na poutě, vlastně na všechny mše, co tady jsou, když jsme doma a je dobré počasí a můžeme vyjít s dětma, tak jdeme pěšky.
2: A je to zase jiný zážitek, než když jdete třeba do kostela a jste tam obklopena tou architekturu a tady jste de facto v úplném klidu na horách.
4: Ano, je to úplně něco jiného, když člověk jde v Jablunkově do kostela a když si dojde tady nahoru, ty emoce, vlastně to společenství těch lidí, ta atmosféra je úplně jiná.
2: A jak se jmenujete?
4: Agata Stanovská.
1: Tak se představuje mladá žena, kterou redaktorka Romana Kubicová potkala před kaplí svaté Anny na Kozubové. No a jak už víme, součástí kaple je taky rozhledna. A výstup na ní nás čeká v magazínu Křížem krajem už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za 8 minut bude 9:30 dopoledne a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Před námi je druhá část magazínu Křížem krajem. Vracíme se tedy na Kozubovou. Už víme, že kaple svaté Anny byla vystavena z iniciativy faráře Rudolfa Pločka z Hnojníka v letech 1936 až 37. No a protože tento kněz byl zároveň i milovníkem hor, myslel také na turisty. A tak je to kaple s rozhlednou. Za krásným výhledem se teď vydají i Marie Sikorová, která se s manželem o kapli stará, a kolegyně redaktorka Romana Kubicová.
3: Paní Marie, a protože jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
4: Byla součástí, ano. V roce, toto mám poznamenané, v roce 68. opravili schody do věže, byly dřevěné, takže de facto za těch 28 let museli vyměnit schody, dělali ty kovové, které jsou, a v roce 85 vyměnili krytinu na střeše. Přivezli ji z kostela z Jablunkova, potom vyměnili, tam se likvidovala, tam dělali novou a dovezli ji tady. Takže jedině toto, co tu je vyměněné, jinak všechno je, no a nové dveře jsou. V tom roce 2017 vstupní dveře, taktéž ta železná brána je udělána.
3: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
4: Ano.
3: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
4: Jo, půjdeme, jo, můžeme.
3: Tak vycházíme teda z kapličky. Tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek. To je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech. Mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro. Uf, zadýcháváte se taky.
4: Také jsem se zadechala.
3: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
4: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
3: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Kdy pak se tady objevil?
4: To tak bude 3 roky možná tomu. 3-4 roky. A si myslím, jak on šel do důchodu, že mu to zaměstnanci darovali a on to dal.
3: Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
4: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom. Takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
3: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku. Takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
4: Získá na chatě.
3: Na chatě.
4: Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
3: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
4: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
3: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
4: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
3: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
4: Ano, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
3: Říká paní Marie Sikorová, která se stará společně s manželem o tuto kapli svaté Anny na Kozubové. Z Kozubové Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a magazín Křížem krajem tady bude samozřejmě také zítra, tedy v úterý. To vás pozveme za dobrovolnými hasiči do Třemešné na Bruntálsku. V malé hasičské zbrojnici totiž opatrují doslova poklad. Historickou koňskou hasičskou stříkačku. Jakou péči vyžaduje a zda je taky ještě schopná provozu, to uslyšíte zítra po 9:00 dopoledne v reportáži kolegyně Petry Štrimplové.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Život je krásný, hrála a zpívala kapela Kreštof v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku tady budou babské rady a ty dnešní budou o sádle. Sádlo totiž prý nepatří jenom na chleba a nebo do pekáče. Babské rady vám za chvíli ukážou, že sádlo může prospět suché pokožce, koženým doplňkům nebo i vrzajícím pantům. Samozřejmě, že také dnes nebude chybět zámecké léto, přesně ve 15:45. No a před námi je taky muzika. Právě teď Elton John, za chvilku Nezmaři nebo Hana Zagorová. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď je minuta po 9:30.

0: Pražské rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít dnešní vydání soutěžního pořadu Zámecké léto. Asi dobře víte, že průvodcem projektu je František Kinský, moderátorem soutěže Pavel Kudrna. Oba je uslyšíte už za 6 minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

zvyšují.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli, jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie z Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače, tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostal paní Zdeňka, ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo, prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra, dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník, za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký?
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba? Ne, já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes bude jednat o opatřeních proti suchu. Opravy silnice komplikují provoz autobusů v Ostravě Zábřehu. Festival Folklor bez hranic roztančí ostravské ulice i domovy seniorů. Dnes bude oblačno, místy čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, teploty kolem 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Vládu za hodinu čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které trápí velkou část

0: Autobusy v Ostravě Zábřehu staví ode dneška jinde kvůli opravě silnice na náměstí SNP. Přesun vytížených zastávek se týká spojů v obou směrech. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové autobusy jezdí podle jízdního řádu, ale náhradní zastávky jsou od těch původních dost vzdálené.
1: Přemístěné zastávky najdou cestující u zdravotního střediska na protilehlé straně náměstí SNP. Výluka potrvá 3 dny. Skončí ve středu 19. srpna v 8 hodin večer.
0: V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy. Z dat Ústavu zdravotnických informací vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili necelé 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 000. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
2: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
0: Krojovaný průvod na Masarykově náměstí dnes v 15 hodin zahájí akci Folklor bez hranic. Lidé během 5 dnů festivalu uvidí soubory na různých místech v Ostravě. Budou mezi nimi i zahraniční tanečníci a muzikanti, například ze Srbska, Mexika nebo Indie. Už tradičně folklorní soubory zavítají také do některých domovů pro seniory a do dalších sociálních zařízení.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, na většině území se vyskytne déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. V bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Za školou v Příboře na Novojičínsku teď vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. Místo je průjezdné Kyvadlově. Kolona se tam netvoří.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou už je tady opět Richard Piskala a další hodina dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Od září chce Český Těšín obnovit náhradní autobusovou dopravu mezi městskými částmi Kamenec a Svibice. Speciální autobusy mají zajistit bezpečnou cestu dětí do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať na skoro 3-kilometrovém úseku. No a problém je to tedy především pro žáky základních škol. O tom přineseme více informací krátce po 10:30. Do té doby tady bude třeba Moravskoslezský rozhlasový kvíz, to bude už za chvilku. A také vám poradíme, co by se dnes dalo podniknout v tipech pro dnešní den. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je to tak, s někým si teď budeme povídat a taky budu klást tedy otázku. A pokud správně ten dotyčný nebo dotyčná odpoví, tak získá cenu. Tou cenou je dnes kniha Eriky James Matky a dcery. Tak kdo se dovolal do Moravskoslezského rozhlasového kvízu?
2: Zdravím u telefonu Bořek Havířov.
1: Zdravím vás, pane Bořku. Tak pozor, ta otázka je tady. Dnes se ptám, o kterém zámku v našem regionu je řeč. Patří mezi nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje. Monumentální, barokně renesanční zámek byl majetkem řádu německých rytířů. Netradiční je dispozice zámku. Podle toho byste to určitě mohli poznat, pokud jste tam byli nebo jste ten zámek viděli. Je ve tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím a s arkádami. Při severozápadním křídle stojí hodinová věž. Na zámku se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a také knihovnou. Zámek obklopuje 2,5-hektarový velký park. V něm se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní sala terena z roku 1894, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století. Od roku 2002 je národní kulturní památkou České republiky. Těch informací teď byla opravdu spousta, ale já připomínám tu dispozici zámku, tvar kruhové výseče, trojúhelníkové nádvoří s arkádami. Tak který pak zámek v našem regionu by to mohl být? Víte to rovnou, anebo
2: ne,
1: chcete možnosti?
2: Náhodou.
1: Tak za A, pozor, za A zámek Bruntál, za B zámek Frýdek, a nebo za C zámek Hradec nad Moravicí. Tak co myslíte?
2: No, tak já bych spíš řekl asi ten Hradec nad Moravicí.
1: Bohužel. Hradec nad Moravicí to není, tak vám přeji krásný den, no a dáme šanci někomu dalšímu, kdo si může teď zasoutěžit v našem moravskoslezském rozhlasovém kvízu. Tak já se ptám, kdo další nám volá, kdo je na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Broňka z Obavska.
1: Zdravím vás. Bych
3: teda typovala Brunta.
1: Ano. Je to tak, je to zámek Bruntál. Znovu říkám, těch indicí tady byla celá řada, ale ta hlavní, ten tvar, ten je, myslím, naprosto typický pro bruntálský zámek. Paní Broňko, byla jste tam někdy na zámku v Bruntále?
3: Ne, nebyla jsem, ale Hradec jsem určitě hned vyloučila.
1: Takže vy jste vyhrála román Eriky James Matky a dcery. Já vám gratuluji, přeji vám krásné dopoledne. A nezavěšujte ještě, paní Braňko.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 6 minut bude 10:30. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít už za chvíli tipy pro dnešní den. Třeba na koncert Ježíška. Ano, i to je jedna z akcí, na kterou vás za chvíli pozveme. Jde o písničkáře, který si tak říká.

0: zněla písnička Lakomá v podání Marie Rotrové. Tuto písničku pro ní složili Vladimír Figar a text Jaromír Nohavica. Pojďme k tipům pro dnešní den, tedy pondělí 17. srpna. Dnes se můžete vydat na komentovanou procházku opavskými promenádními parky. Seraz na akci je v 17 hodin před obecním domem v Ostrožné ulici v Opavě. Prohlídku povede Petra Kaňová z Národního památkového ústavu. Další pozvánka je z hudebního ranku, a to na koncert festivalu Hudba v chrámech v Ostravě. Začíná v 18.30 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v ostravské části Přívoz a na programu budou barokní skladby inspirované ptačími motivy. Nebo vás láká prohlídka zámku Posetmění, tak i takovou dnes můžete zažít. A to na zámku v Kravařích na Opavsku. Večerní prohlídky tam probíhají v čase mezi 19. a 21. hodinou. Jejich součástí jsou hrané scénky o historii zámku i návštěva běžně nepřístupných míst. No a ještě jedna pozvánka na 20. hodinu, kdy začíná koncert v klubu Hudební bazar na Nádražní ulici v Ostravě. Vystoupí tam písničkář Ježíšek, o kterém organizátoři píší, že jde o smíchovského obráběče dřeva s neotesaným hlasem a promyšlenými kytarovými aranžemi. Tak se bavte dobře, ať už jste si vybrali z těchto typů, které jsme pro vás měli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava, anebo máte nějaký svůj vlastní.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 3:30 a před námi už jsou slibované informace. Český Těšín chce znovu posílit autobusové spojení kvůli uzavřené lávce na ulici Podzvonek. Mostek přes železniční trať byl jedinou spojnicí mezi městskými částmi na skoro 3-kilometrovém úseku. A už na konci května vozili děti do škol speciálně upravené autobusy. Detaily už zjišťovala naše reportérka Natálie Janišková. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak jak má tedy vlastně vypadat ta náhradní doprava?
1: Radnice chce městskou hromadnou dopravu opět posílit o speciální spoje, které budou od září vozit děti na 8 hodinu ráno do škol a po obědě zase zpátky. Jde o propojení dvou městských částí, kterými jsou Kamenec a Svibice, kdy děti z Kamence docházejí do blízkých škol v městské části Svibice. Radnice v tuto chvíli oslovila obě základní školy, aby zjistila konkrétní potřeby žáků, kteří budou využívat náhradní dopravu. Radnice taky uvádí to, že před prázdninami tyto náhradní spoje lidé skoro nevyužívali. Denně vyjelo 7 speciálních autobusů a průměrně do nich nastoupili pouze 3 lidé, takže některé vozy jely úplně prázdné. Náhradní autobusy mají jezdit od září do listopadu, potom radnice jedná s dopravcem o začlenění ulice Nová Tovární do běžného provozu MHD od letošního prosince. A to znamená, že by se tam prodloužily trasy některých ze současných autobusových linek, mohlo být o linky s čísly 721, 722, 723 a taky třeba 725. Jak to bude ale konkrétně vypadat, zatím není jasné.
0: Můžete ještě doplnit, jak to vypadá s uzavřenou lávkou?
1: Lávka je uzavřená od května, je v havarijním stavu a nedá se opravit. Město se rozhodlo železnou konstrukci zdemolovat. V tuto chvíli je z bezpečnostních důvodů taky snížená rychlost projíždějících vlaků pod lávkou. Ta by měla jít k zemi na přelomu srpna a září a její odstranění bude stát město 2,5 milionu korun. Demolice proběhne v noci, protože bude nutné zastavit vlakovou dopravu a zároveň město už zažádalo správu silnic o vyjádření k výstavbě nové lávky, která by měla být bez bariérová.
0: Říká Natálie Janišková. Děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Karel Černoch dospíval přesně ve 11:15 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli pro vás budeme mít další díl tradičního seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Kutil a kolega Artur Kubica vám tentokrát poradí, jak na šváby.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte rádi slanečky? Tak to máte vyhráno, pokud se u vás doma usadí šváby. Zbavit se jich je prý velmi těžké, takže podle jednoho návodu nesnášejí šváby pach slanečků. Chcete-li šváby pochytat, pak je dobré postavit ke stěně místnosti misku s vařenými bramborami, kterou zakryjete trávou a necháte několik dní jen tak. Šváby do misky zalezou a pak je jenom vynesete ven a je to. Také směs práškového cukru a boraxu je pro šváby likvidační. Umístíte ji na dobře přístupná místa a nepříjemná zvířátka potom, co se do té směsi pustí, zajdou. Ovšem, když si pustíte televizní vyprávění o švábech, tak se dozvíte, že nejlepší a jediné řešení na jejich odstranění jsou specializované firmy, tak samozřejmě, že je to jedna z hlavních možností, ale jako kutil bych nejprve vyzkoušel všechno, co jsme vyjmenovali a až potom bych šel platit někomu těžce vydělané peníze za to, že mi prostříká celý byt chemikáliemi. Zdraví vás kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Ostrava hostí v tomto týdnu evropský šampionát v požárním sportu. Do města už se začali sjíždět účastníci z celkem 11 zemí. Tak taky k tomu přinese podrobnosti Lenka Blažejová. Za 5 minut už necelých ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tyc neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Armádní pásmo komplikuje fotovoltaiku v Jindřichově ve Slezsku. Ostrava hostí evropský šampionát v požárním sportu. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavní stížností v bitcoinové kauze. Poukazovali na, podle nich, neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
3: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
1: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra celého případu. V několika vymezených lokalitách v Česku musí i malé fotovoltaické elektrárny

0: dnů přidala práci i laboratořím v nemocnicích. Do interních ambulancí mířilo víc lidí s dušností, úpaly, úžehy i po bodnutí hmyzem. Mikrobiologům zase přibylo vzorků. Například ve vsetínské nemocnici kromě toho řešili asi 30 případů boreliozy a klíšťové encefalitidy. Čím vedra nemocnost ovlivňují, vysvětluje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
1: V horkém počasí se rychleji množí bakterie v potravinách. Lidé často nedodržují chladový řetězec, takže přibývá střevních infekcí z jídla. Po koupání se objevují kožní infekce, někdy i záněty uší nebo očí. A velká horka zhoršují dehydrataci. Nebezpečná je hlavně u lidí s průjmy a zvracením, u malých dětí a u seniorů.
0: Do Ostravy se sjíždějí účastníci mistrovství Evropy v požárním sportu. Zítra je čekají tréninky. Samotné soutěže se rozběhnou ve středu. Postupně se pak až do soboty utkají reprezentanti 11 zemí ve 4 disciplínách. Třeba ve výstupu po žebříku do cvičné věže anebo ve štafetě na 100 metrů. Slavnostní zahájení se odehraje ve středu v podvečer na hlavní třídě v Porubě.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na horách 18 až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Dlouhá třída v Havířově ve směru k nádraží se srazila 2 osobní auta. Provoz je tam omezený, je tam kolona. Další vážná nehoda se zraněním je u obce Albrechtice ve směru na Stanislavice na Karvinsku. Havaroval tam traktor a řidič je zraněný. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a i v tomto místě kraje je omezený provoz. Tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Před námi je závěrečná hodina dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a v ní vám představíme muzikálovou zpěvačku a herečku Natálii Tichánkovou. Tato velmi dynamická žena se pohybuje nejenom na divadelních nebo hudebních pódiích, ale občas potřebuje vyhrát nad svými strachy. I o tom bude rozhovor, který připravila Kateřina Huberová. Tak příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Musím říct, že už nějakou chvíli se tady velmi dobře bavím s mým dnešním hostem a jsem hodně zvědavá, kam nás náš hovor zavede, protože ona se jeví jako trošku neřízená střela. Zpěvačka, herečka a mnoho jiného, Natálie Tichánková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To mnoho jiného, to zřejmě asi pramení teda z vaší nátury, protože zpěvačka, herečka, to je profese. Ale vy v tom životě musíte zkusit vždycky něco, co je trošku extrém, nebo to je fakt jako úplná blbost.
2: Je to tak.
1: Takže tandemový seskok, hrajete golf, na tom jsme se tady žvejkli. To je hodně velká legranda.
2: Já jsem fakt pro každou blbost, takže potápění, feraty, pole dance. A já vždycky to tak jako načnu, zkusím a jsem spokojená. Ale ten golf si mě nechal.
1: K tomu se možná dostaneme, protože u toho jsme se sekli a to je teda téma. Nicméně vaše zásadní téma, že vaše jméno je spojováno s tou hudbou, tak to je asi to stěžejní. A teď je otázka vlastně, kdy se vám to přihodilo?
2: Hudba a zpěv byla vášeň, co jsem se s tím narodila. Moje sestra mě za to doteď miluje, že měla zpestřené dětství tím, že jsem fakt nezavřela pusu. Ale to divadlo si mě našlo až posléze. Ale vzniklo to spojením hudby, že jsem chtěla původně dělat jenom muzikály a neměla si představit, že budu dělat činohru.
1: Když vám bylo nějakých, a já nevím teďka, kam až jít do dětství, tak ty představy, až budu velká, budu čím?
2: Já jsem chtěla být ta zpěvačka, ale u mě to bylo, až budu velká, tak budu astronom. Já jsem chtěla být astronom, protože mě odjakživa fascinoval vesmír a hvězdy. Pak jsem zjistila, že ale k tomu je cesta třeba přes matfis a tak, a že to bych asi nezvládla, když matiku nemám moc ráda. Takže tady na matiční, když jsem nastupovala, tak jsem si říkala, že budu astronomka, to je jasný.
1: Což se teda jako neúplně povedlo, nicméně máte hvězdné povolání, protože tam se člověk hvězdou klidně stát může.
2: Je to tak.
1: Muzikál je vlastně docela zajímavá disciplína a vy jste říkala, že jste si nejdříve vysněla, že budete výhradně muzikálová herečka, čili jste v tomhle to měla jasno. Na základě čeho? Proč potom člověk touží?
2: Protože já mě bavilo hlavně zpívat. A tu divadelní profesi jsem až tak moc neznala. Já jsem tehdy zkusila přes moji dobrou kamarádku a tehdy učitelku zpěvu na Zušce konkurs do Těšínského divadla. Tam hledali lidi do Nebe na zemi od Wericha. Tak ona mi říkala, zkus to, kdyby ti to zajímalo, pojď trošku přičichnout, protože tam byla solistkou v té době. Tak jsem to zkusila a tam jsem já přičichla vlastně k tomu divadlu obecně, ale byl to muzikál. A tím, že jsem milovala tu hudbu, tak jsem si vlastně neuměla představit, že by mi tam najednou ta hudba chyběla. Že bych dělala fakt jenom tu činohru, kde
1: Se jenom mluví.
2: To byl ten původní start a vlastně ona mě i navedla k té myšlence zkusit muzikálové herectví na JAMU. Protože já jsem nechtěla konzervatoř, protože jsem si říkala, že kdyby mi to nevyšlo, tak nechci učit. Budu tady na gympl a když tak se přihlásím, takže jsem se ještě k tomu přihlásila na zubařinu a na novinařinu. Že tatínek ze mě chtěl zubařku, no, tak je to lukrativnější než umění.
1: A to se nedá rozporovat.
2: Ale na JAMU jsem se dostala na poprvé, takže jsem pak nepotřebovala řešit věci dál.
1: Když je tady ta vášeň k té hudbě, tak představa toho, stojím já na stage se svou kapelou a dělám hudbu tohoto typu, to tam nebyl?
2: No, vlastně ono se to všechno krystalizovalo postupně. Já vlastně asi nedokážu říct, ale to je dobrá otázka. Určitě to tam bylo, jakože ta představa, že já stojím na pódium a vůbec někdo si zpívá jako písničky se mnou a nejsou to ty světoznámé covery, které všichni znají a to jsem si taky zažila plné náměstí, co zpívalo se mnou, ale ne moje písně. Mm-hmm. Takže je to úplně jiný pocit. Takže to ano, to je úplně velký sen. Stát před davem, který zpívá něco, co vychází z vás, mluví to vaší řečí a je to vaše, tak to je vlastně hrozně dojemné.
1: K čemuž se samozřejmě jako už lehce posouváme, takže ona ta představa toho stát s tou kapelou se vlastně naplňuje.
2: Jakoby jo, no, ale to vzniklo taky tak hezky, protože já jsem si říkala úplně původně, když jsem to chtěla, tak já jsem to sama zavrhla. Protože jsem si říkala, kdo by chtěl poslouchat nějakou Tichánkovou. A najednou prostě během covidu, paradoxně v uzavřeném jako období, se mi začalo ozývat spoustu lidí nebo různých zadavatelů, jestli jako hraju se svou kapelou a něco jako dělám, jestli mám kapelu. A já jsem vždycky hrála buď big bandy nebo někde za skoky prostě v různých zábavových kapelách. Tam jsem si v duchu řekla, A tak proč to neskusím? Tak maximálně to nevyjde.
1: Načínáme mnoho kapitol. Tak já jenom připomenu, že Natálie Tichánková, to je ta dáma, kterou posloucháte, je momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Natálie Tichánková, zpěvačka, herečka, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, též golfistka, též potápěčka, též tanečnice. A teď se pokouším vlastně nějak charakterizovat to, jak to máte namíchaný. Tak kdyby byste měla popsat takovou Natálii, viděno pohledem zvenku, tak jaká je to žena?
1: No vy jste to vlastně úplně automaticky a přirozeně řekla na samém začátku. Nezřízená střela. Dělám věci, co mě baví, ale jsem hodně aktivní člověk, protože mám pocit, že den nemá 24 hodiny, ale třeba 72 a je to nutné všechno vyplnit. Mm-hmm. A ráda poznávám nové zážitky, nové věci, nová místa. Já jsem jako hodně člověk na tady ty zážitky, na poznávání, na zkušenosti. Takže jsem takový věčný badatel. Proto tady to, že si zkusím potápění, zkusím si pole dance, skočím tandem. Já když jsem si skočila poprvé tandem, tak jsem se ptala těch lidí, jestli můžu skočit sama a kolik tréninku musím udělat, že bych chtěla pokořit tady ten svůj strach. Takže vlastně mě baví pokořovat svůj strach. Jak v čem? Ale vždycky mě to posunulo, když jsem ho překonala.
0: To je jako terapeutický model. Jasně, pojďme vstříc svému strachu a pojďme do něj rovnou.
1: No jasně. Třeba když jsem já šla poprvé feratu, to bylo na Lago di Garda, myslím jako opravdu velkou feratu, tak tam je nejdelší žebříková ferata a to vede žebřík přímo prostě strmně, kolmě na té skále. Mm-hmm. Já jsem člověk, který se vlastně bojí výšek, tak já vůbec nevím, proč jsem tam šla. Ale ty výhledy za to stály. Ale ta práce s tím strachem a ta hlava, jak vás vlastně, každý to zná, kdo si sáhl na nějaké jako dno nebo na nějakou, šel do diskomfortu v rámci toho strachu. Ale ten pocit, když to člověk jako překoná. A šla, vím, že už bych to šla teďka lépe, ale neznamená to, že jsem si jako vyléčila ten strach jako úplně definitivně. Ale mně přijde fascinující ta práce s hlavou a co jako ten lidský tvor a ta duše a to tělo jako dokáže prostě udělat.
0: My jsme se té hlavy dotkli vlastně v souvislosti s tím golfem, protože u toho vy jste teda zůstala a já to občas ťukám taky, takže vím trošku, co ta hra obnáší. A ta hlava je tam vlastně jako absolutně největší nepřítel. A nebo může být naopak zase jako fantastický spojenec, jenomže dostat ji do souladu.
1: No umět s ní pracovat.
0: Umět s ní pracovat.
1: Jako ten golf je na to podle mě ukázkový.
0: Je.
1: To když to jako nedáte, tak to nezlomíte silou.
0: Přesně.
1: Když jsem ještě chodila na jamu na výšku, tak jsem vždycky odjížděla v neděli večer, protože prostě týden před námi. A já vždycky, když jsem v neděli dopoledne šla hrát golf, tak jsem hrála strašný kopr. Ale je strašný. Protože já jsem se vlastně viděla už v tom vlaku a že jdu někam, kam vlastně se mi nechce. Nebo jako, já jsem tu školu milovala, ale to známe všichni. Takže já už jsem v duchu vlastně byla na tom nádraží a nešlo mi to vypnout. Takže já teďka vím, že na ten golf, když jako něco řeším nebo mám něco třeba složitého, tak buď mě to pomůže, že mě to úplně jako odstaví od té starosti nebo té povinnosti a zahraju si skvělý ten a vyrelaxuju hlavu. A nebo mě to jako rozdrtí na druhou, takže odcházím úplně zbořená, zničená, stresaná a říkám si, proč jsem nešla rovnou pracovat a nevykašlala se na to.
0: Výborný termín stresaná. Ano, já mnohdy jsem vlastně odcházela z toho hřiště a měla jsem pocit, že jsem dostala totální výprask. A přitom největší sranda je, že člověk nehraje proti někomu. On hraje sám se sebou a s tím hřištěm. Tam není žádný protivník. To není tenis, to není box, jo. To...
1: No jasně.
0: Ale stejně odchází jako spráskaný pes. A nezažila jsem to vlastně u žádné jiné disciplíny takovýmhle způsobem. Jako...
1: No já asi taky ne.
0: A když to toho dotýkáme teda, co neúspěch nebo nezdar?
1: Tak to nikdo nemá rád, ne?
0: No, jasně, ale každý se s tím pasuje nějak.
1: Víte co, já si myslím, že mám jich za sebou docela dost. Já jsem byla takový ten průkopník sama pro sebe toho, že jsem vždycky byla druhá. A to je horší, než být pátá, čtvrtá. Ale vždycky neznamenalo, že ten první byl lepší. A to byl pro mě jako ten trest.
0: Jo, takhle.
1: Takže já se celoživotně trošku peru s nějakou nespravedlností a ten prostě obecně tenhle svět jako není úplně fair. Takže já mám velký problém s nespravedlností. Uznám, když jako ty věci jsou lepší, pak se z toho člověk učí a je to skvělý. Mm-hmm. Vlastně mě ty neúspěchy umí vybičovat k ještě lepším výkonu. Koho by nemrzel neúspěch nebo něco, když mu na tom záleží, to je. A ještě v dnešní době jako to je ale jiné téma nějakých jako hejtrů a lidí, co mm-hmm. prostě si dělají, nebo trolů, co jako ano. záměrně jenom vás potřebují, tak to je taky druhá práce s tím. Nepochybovat o tom, co dělám a že to třeba je člověk jenom proto, že ho baví jako se anonymně skrývat a ubližovat druhým.
0: Takové terapeutické sezení teďka s Natálií Tichánkovou. Připomínám jenom, že je to host Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a jsme tak trošičku na divadelním jevišti nebo na golfovém hřišti a nebo všude možně, kam se ráda podívá Natálie Tichánková. Každopádně jako muzikálová herečka nebo herečka je nejvíce v divadle?
1: Asi by se to tak dalo říct, ale i těch koncertů máme spoustu, takže i to, ta koncertní stage anebo ta divadelní prkna jsou asi vyrovnaná, ale je pravda, že tím, že jsem vlastně v Moravském divadle v Olomouci, v Činohře, v angažmá, tak to můžeme považovat víc jako, že tam trávím víc času než třeba na těch koncertních pódiích.
0: Mimochodem i Ostravské divadlo, tedy Národní divadlo Moravskoslezské, máte ochozeno a ošaháno.
1: Ano, ano, ano. Tady jsem vlastně měla jednu ze svých prvních i hostovaček po škole. Takže já už tady hostuju tak 11-12 let.
0: Vy jste vlastně rodačka, odkud?
1: Já jsem holka z Havířova.
0: Dotkla jste se před písničkou těch věcí, před kterými vlastně dneska těžko unikat a jak vlastně nám svět, ten technologický zejména, trošku určuje, jakým způsobem se máme vůbec chovat, jo? S ohledem na svou profesi nebo ve vztahu ke své profesi a tak nějak jako vůbec. Očekává se, že vlastně všichni budeme sdílet všechno své. Já se teď sama dostávám do takového stavu, kdy já to záměrně vlastně jako jsem totálně pasivní teď. A sama pro sebe si potřebuji najít zdůvodnění, jako proč vlastně bych měla zveřejňovat věci, které se týkají vlastně jenom mě. Co se mi dnes zoní hlavou, nebo že jsem teď byla tady, udělala jsem
1: jedla.
0: Tamto, co jsem jedla. A vedle toho je tam potom ten druhý extrém, to je prostě to hejtění a trolení. Jakési zvláštní války, které se vedou v prostoru, který jakoby neexistoval, protože je virtuální.
1: Když děláte tu profesi, co dělám já, nevím, kdo to určil, ale na tady těchhle sociálních sítích, které jako samozřejmě mohou i spoustu věcem pomoct, ale zároveň prostě vám berou soukromí nebo prostě, i když se tam třeba já snažím být upřímná nebo jako já nemám ráda tady ty hry, tak pořád je to nějaké pozlátko. Celý ten svět sociálních sítí je trošku fake. Jsou prostě společnosti nebo lidé, kteří si vás vyberou podle toho, kolik máte sledujících na Instagramu. A ne, co umíte. A to mi přijde hrozně smutné, když to jsou lidi, kteří jenom umí dobře pracovat, což je taky ale umění, jo. Dobře pracovat se svými sítěmi, ale vlastně ty schopnosti reálné nejsou třeba
0: není
1: na té úrovni.
0: Nic, jako...
1: Tak to mi prostě přijde zvláštní. Vlastně v tomhle mě ten svět přijde trochu zvrácený. Pořád to neumím přetransformovat v to, že mi to nepřijde jako ztráta času. To je prostě věc, kterou se snažím v sobě zlomit, ale já nemám ráda mít v ruce pořád ten telefon. Prostě...
0: Myslet na to, že ještě jsem tam musela.
1: Jo, a mě, ano, jednak prostě já jsem asi i trošku jako netechnologický typ a mě to jedno video prostě zabere hrozně moc času.
0: Člověk neustále kolem sebe potkává lidi, kteří tohle to naplňují, takže sami si se sebou povídají se svým telefonem, sami sebe z různých úhlů.
1: No jasně.
0: A jsou sami uprostřed těch davů lidí, kteří jsou vlastně přítomní, klidně se na něj koukají, protože se to děje venku, v restauracích, kdekoliv. Mm-hmm. Mě baví to pozorovat, ale já sama tohle to třeba fakt vůbec nejsem schopna.
1: Víte co, to je... Ale to je super. Paradoxně, já jsem jako herečka, pivačka a mělo by mi to být jako přirozené. Ale když jde o tady ty věci, tak já se normálně stydím. Já jsem šla sem do rozhlasu, že právě udělám přesně video, kde řeknu, co jdu dělat. Chci prostě propagovat ty věci, naše ta autorská tvorba, prostě chci, ať se to dostává mezi ty lidi. No a normálně jsem se přistihla, že se stydím, tak jsem to pak vypadla, říkám, ty jsi ale koza. A paradoxně jsem jak kdyby herečka a je to moje profese. Tak se s tím učím pracovat.
0: Mimochodem teda přinesla jste CDčko, ať se dotkneme toho, co je teďka ta vaše vášeň. Tohle je ta vaše parta, která je s váma na vlně.
1: Tohle je zpověď mojí duše. Album Světlo a stín je vlastně všechno to, co jsme tady nahodili, se tam toho týkají. Že člověk žil, nebo že jsem třeba žila za nějakým sklem, když člověk se za něčím žene, nebo něco strašně chce, ty představy o svém životě, kdo je. Nechci říct krize identity, ale vlastně naučení si říkat ne, postavit se za sebe. Každý máme svoje stíny. Takže je to velmi osobní pro mě album a jsem velmi ráda, že jako je soulovo rockově popové. To je hudba, která mě baví. Už máme, protože já jsem blázen, natočili dvě alba.
0: No, proč
1: s různými producenty. Tohle Světlo a stíny je s Borisem Karlofem a to další, které budeme teďka postupně singly jako vydávat, je s bratislavským producentem Markem Rakovickým a to je právě třeba víc popovější. Uh-huh. Takže pořád si myslím, že člověk hledá.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka, herečka Natálie Tichánková je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava. Světlo a stíny, mimochodem, název desky, též písně.
1: Ano.
0: Zatím všechno, co jsme probírali, tak má takový opar toho prozářeného, prochechtaného stvoření. Jaké jsou stíny, Natálie?
1: Dobře se ptáte. Fakt se dobře ptáte. Jaké jsou stíny? Každý je máme. Jakože někdy umím být divočejší, než je zdrávo možná. Stíny, ale já přemýšlím, jestli stíny. Stíny asi, no normálně mě teďka nic nenapadá, protože já jsem si to celé vyterapeutovala ve svém albu. Ale ne, určitě je mám, ale jako moje stíny jsou třeba moje minulost, práce s mojí minulostí. Pochopení tím, kdo jsem já tady a teď a proč některé věci jsem třeba nějak dělala. Takže vlastně moje stíny nebo stinné stránky nebo věci, které si potřebuju zpracovat, jsou některé věci z minulosti, které jsem dělala.
0: Dělala vy? Nebo jste byla okolnostmi hozena?
1: Asi prvopočátek byl, že jsem byla okolnostmi hozena a pak jsem se v tom trošku motala jako v mlýnských kamenech. Aniž bych to věděla, bylo to na práci podvědomí a nějakých traumat. Takže já jsem si potřebuji vyčistit, nebo pracuji na tom. O tom i z části to album je vlastně ty věci jako si zpracovat, vyčistit, odpustit a jít dál. Takže jako možná stíny jsou moje minulost.
0: Na co jste si sáhla v té minulosti? Pakliže je o tom zpíváno.
1: Jakože sáhla jsem si na to, že jsem vlastně zjistila, že jsem velkou část života nežila já, ale žila prostě pro druhé, žila za sklem, žila obraz toho, jak bych měla být a žít. Mm-hmm. A pak jsem z toho vlastně unikala a dělala různé rebelie. Takže žila jsem tím, že jsem měla pocit od malička, že vlastně jsem takové pozitivní děcko, dítě štěstiny, naši mi vždycky říkali naše sluníčko, tak moje hlava nebo moje duše, to neříkám ani na nikoho nic nesvaluju, protože všechno si děláme my, tak vlastně převzalo to, že musí udělat všechny šťastné. Všechny. A až budou všichni šťastní, tak najdu sebe. A proto mi prostě, si myslím, nevycházely i vztahy, nebo jsem si hledala podobné jako vztahy, podobné partnery. A pořád jsem nechápala, co je vlastně špatně, když já dělám se všechno tak, jak by si přáli ostatní. Takže to byl asi jako velký pro mě i kámen úrazu si to vlastně přiznat si, že ne na všechny věci, co jsem vlastně jako udělala, vlastně jsem pyšná a vlastně se podívat, otevřít ty koslivce, tu skříň a začít prostě čistit, třídit, utírat prach, ať ta přítomnost a budoucnost je taková, jakou si zvolím opravdu skutečně už jenom já.
0: To chce taky velkou kuráž a je to proces teda.
1: Je. Takže já ten proces, já jsem ho započala a hodlám na smrtelné posteli si říct, že jsem došla, co nejdál jsem mohla. Sama sebou.
0: No, dívám se, jak je velmi relativní čas, jo, ve vaší společnosti. Tak váš den, který má 72 hodin, začínám chápat. Tak než se potkáme příště.
1: To je super.
0: Tak co vám popřát nejlíp teda, když teď shrneme to všechno, čeho jsme se stihli dotknout jenom letmo během tady toho sezení, tak včetně stínů. Mm-hmm. Tak co byste si přála nejvíc?
1: Co bych si přála nejvíc? Mm-hmm. Já bych si přála, to bude znít možná EZO, ale jako říct, já jako bych vyslala ven a andělům zprávu, že jsem připravena na všechno, co je pro mě nachystáno.
0: To je velký. Tak ať vám to plyne.
1: Děkuju.
0: Tak jak má.
1: Děkuju.
0: Tohle to byla taková vichřice, která na konci ustala. Mm-hmm. A moc děkuju za tuhletu chvíli s Natálií Tichánkovou. Bavila mě, děkuju vám.
1: Já moc děkuju za setkání a fakt super povídání.
0: Děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Už se blížíme k závěru dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, no ale potom bude samozřejmě popolední následovat hudební pošta. To připomínám vám, kteří byste chtěli někomu poblahopřát, ať už k svátku, narozeninám nebo nějakému výročí, tak budete mít samozřejmě také dnes možnost mezi 12. a 13. Po 13. hodině to potom bude pravidelný pondělní pořad Osobnosti Česká. Hostem Oskara Hesse bude dnes cestovat Petr Horký. Teď vám zaspívá Petr Rezek, hned po něm Michal David. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Za 4,5 minuty bude 12 hodin, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Před námi jsou zprávy přesně ve 12. Z bývalé školy v Dolním Benešově budou nové byty. Také o tom přinese podrobnosti Lucie Kocián.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda jedná na prvním zasedání po dvou týdenních prázdninách o aktuálním suchu. Z bývalé školy v Dolním Benešově budou nové byty. Baník Ostrava porazil ve fotbalové lize Artis Brno 1-0. Dnes bude oblačno, přehánky, ojediněle i lokální bouřky. Teploty naměříme kolem 25 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes na první schůzi po dvou týdenních prázdninách řeší dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
2: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
1: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Bývalá škola v Dolním Benešově se změní na bytový dům. Začala přestavba takzvané Červené školy v Opavské ulici za více než 32 milionů korun. Vnější podoba budovy zůstane zachovaná.
3: Co třída, to jeden nový byt. Zhruba tak budou vypadat vnitřní prostory bývalé školy. O změnu využití radnice usilovala už několik let, potvrdil nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák.
4: A vytvoříme zde 18 bytových jednotek nájemních bytů tak, abychom mohli zvýšit počet obyvatel Dolního Benešova.
3: V případě potřeby je možné potom budovu znova využívat jako školu. Přestavba potrvá do května příštího roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Po tropickém

0: vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava nad Artisem Brno 1-0. Jediný gól zápasu střelil už v 8. minutě Kohout. Další 3 góly kvůli offsideům a faulu neplatili. Hosté se dvakrát radovali z vyrovnání. Navíc byla odvolaná i penalta proti Baníku. Střelec gólu Michal Kohout si tak po utkání plném prostoru mohl oddechnout.
1: Jo, šlo to pro nás, ale podle mě to nemusí ani jít do toho posuzování třeba faulu na Fridu, kdy pak on sám na gólmana, že ho podkopne a jde sám, tak to je takové, že kdyby se to písklo hned, tak se nemusí na nic čekat, ale myslím, že jsme si zatím šli, jsme dřeli, napadali, snažili se být aktivní a takže jsme šťastní, že to tak dopadlo. Hrozně zvláštní zápas, pořád nemohli jsme se nějakým způsobem dostat do tempa, dostat do nějaké souvislejší kombinace.
2: Počasí.
0: Kraje odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno. Později ale očekáváme od západu oblačno až zataženo postupně s přeháňkami, deštěm a lokálními bouřkami, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů. Z počátku noci pak čekáme velkou oblačnost, místy doznívající déšť. K ránu se částečně protrhá oblačnost a objeví se i přeháňky, které budou odpoledne ustávat. Během zítřejšího odpoledne se pak obloha většinou zatáhne. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově v Dlouhé třídě stále vyšetřují policisté nehodu dvou osobních aut, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Doufám, že prožíváte příjemný den s Českým rozhlasem Ostrava. Před námi je teď hudební pošta. Pořad, ve kterém můžete jako vždy poblahopřát svým oslavencům a také jim vybrat písničku podle vlastního gusta, jak se říká. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia. Tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první přání Hudební pošty je tady. Zdravím paní Marie do Strahovic. Dobrý den.
2: Krásný den všem posluchačům a celému ostravskému rozhlasu. Dnes chceme písničkou popřát naší sestře, paní Aničce Bohunské z Bolatic, k jejím narozeninám. Milá Aničko, hodně štěstí, lásky, božího požehnání a plnou náruč zdraví ti z celého srdce přejí sourozenci Hela, Josef, Zdeňka, švagři a švagrová a za všechny Mařenka. A zároveň chceme popřát také hodně zdraví a lásky sestře Heleně a švagrové Haně k jejich svátku. Děkuji za vyhledání písničky a někdy zase naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, paní Marie. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Hej lásko, nečekej a v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už teď vítám paní Libu Skujav. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska mají svátek Petry, tak já mám tři, tak Petra Dragounová Skujav, Petra Kocmichová z Fulneku a Petřička Michalková ze Sukdolu. Milé holky, k vašemu svátku vám přeji hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a přeji hezký den. Vám děkuji za písničku a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Libo, nashledanou.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za dalším přáním míříme do Malých Hoštic, kam zdravím paní Drahoslavu. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore, a všem posluchačům taky přeji hezký den. Prosím o písničku pro paní Marušku Unruhovou z Malých Hoštic, která dnes slaví svoje 93. narozeniny. Naší Marušce, která navštěvovala náš klub seniorů od samého začátku, přejí všichni členové hodně štěstí a hlavně zdraví, které už dnes potřebuje. S Maruškou bylo vždy veselo a žádnou legraci nikdy neskazila. Ráda nám hrála na harmoniku a my zpívali. Maruško, za vše, co jsi za ta léta pro nás klub udělala, ti moc děkujeme. Za klub seniorů v Malých Hošticích, Drahoslava Armlichová. Pane redaktore, vám moc děkuji.
2: Rádo se stalo. Posílám písničku a vám přeji krásný den, paní Drahoslavo. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: to Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži.
1: Tak to byli Marcel Zmožek a taky Jiří Zmožek, tedy otec a syn. Zpívali tuto píseň Otče můj v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je teď paní Broňka z Leskovce. Dobrý den.
2: Ještě jedno vám přeji dobrý den. Děkuji vám za přijetí a zdravím vaše kolegy a všechny posluchače. Tento hudební dárek bych chtěla věnovat paní Aničce Grigorové ze Zvárovic, která dnešního dne oslaví své narozeniny a zítra oslaví své narozeniny paní Jitka Výchová z Lesních Albrechtí, magistra ve škole. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti z dětí, vnoučat i pravnoučat a hodně božího požehnání vám všem přeje Broňka s rodinou. Připojují se také ostatní příbuzní přátelé a známí. A chtěla bych tímto pozdravit paní Elišku z Fulneku se svým pejskem a kouškem a paní Věrku s Petrem z Flítku a vám děkuji za hezké porady, které vysíláte. Ještě jednou děkuji a nashledanou.
1: Mějte se moc hezky, paní Broňko, nashledanou.

0: 59 611 22 66, to je telefon k nám do Českého rozhlasu Ostrava, do hudební pošty. Na této lince je teď paní Miluška z Ostravy Zábřehu. Dobrý den, paní Miluško.
1: Přeji krásné odpoledne vám, pane Richarde, a všem posluchačům. Posílám píseň Appetite, příliv, z divadla Alhambra v Praze, kterou zaspívá Miroslav Ullmann, paní Helence Kuskové, mé milé sousedce, a její dceři Helence, které mají zítra svátek. Přeji vám vše nejlepší. Také Helenkám ze senior klubu Ostrava Zábřeh. Děkuji vám, pane Richarde, a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Miloško, naslyšenou.

0: Miroslav Ullmann zpíval písničku Eptide v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. My pokračujeme dalším přáním. Paní Irena z Poruby se k nám dovolala. Dobrý den, paní Ireno.
1: Dobrý den ještě jednou a taky přeji všem, kdo poslouchají tento krásný rozhlas ostravský. A protože moje kamarádky mají v této době svátek i narozeniny, tak jsem jim chtěla poslat krásnou písničku. První bude, v neděli měla moje kamarádka paní Hilda Adamčíková z Březiny u Hlučína narozeniny. V neděli měla taky moje příbuzná Jaruška Štěbrová z Opavy narozeniny. A v úterý má moje kamarádka Helenka Šlosarčíková z Ostravy Poruby. Má narozeniny i svátek je Helenky. Proto jim přeji jenom zdraví, zdraví a všechny je zdravím a myslím na ně. Irena Fjutovská a děkuji vám pěkně. Naschledanou.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, paní Ireno, a posílám Dajánu, zaspívám Milan Chladil.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dalším přáním v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Hilda z Karviné. Dobrý den.
4: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům a pěkný poslech. Z města Karviné, to je lazeňské město už teď Karvina, mám tři kamarádky a mají Helenka a mají zítra svatek. Proto jim přeji všechno nejlepší, nejsladší, ať se mají dobře a hodně zdraví a mám je všechny ráda a to jí přeji Hilda z Karviné. Děkuji za vyhledání písničky a zas někdy nashledanou.
3: Mějte se moc hezky, paní Hildo, nashledanou.

0: Znělo sladké mámení v podání Heleny Vondráčkové, no a další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, to pro někoho bude mít paní Jiřina ze Zubří. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny v rozhlase zdravím a já bych chtěla dneska zahrát Petře Holíšové, která má dneska i svátek. To jí přeje za Červený křiž Jiřka Válková a její celá rodina. A ještě zítra má Helenka Mikulenková z poštovní svátek. Tak Helenečko, i to by všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. Děkuji vám moc a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Jiřino, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: tě má rád, zpívala Lucie Vondráčková. No a před námi už je závěrečné přání této hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Paní Erika z Bohuslavic je na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane šéfredaktore, zdravím vás i posluchače Radia Ostrava. V sobotu jsem oslavila narozeniny, jelikož moji milí se nedovolali, tak mi telefonovali, SMS-kovali a také na kafičko přišli a darečky přinesli. Proto všem děkuji moc, pane Richarde, a přeji jim taky moc zdravíčka, jak mi psali. Děkuji vám a nashledanou.
0: Paní Eriko, dovolte tedy alespoň dodatečně, abych vám poblahopřál k vašim narozeninám. Všechno nejlepší a hlavně zdraví. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Taky, pane Richarde, nashledanou.
0: Jak jsem říkal, to už bylo závěrečné přání, ke kterému patří tedy svatovícké zvony v podání elektrobandu, ty zazní už za chvilku. Ještě vás pozvu k poslechu následujícího pořadu. Po 13. hodině to bude pravidelný pondělní pořad Osobnosti Česka. No a hostem Oskara Hesse bude dnes cestovatel Petr Horký. Přeji vám příjemný poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. V neděli záchranáři ošetřovali několik zraněných cyklistů. Rekonstrukce Jablunkovského kulturního a informačního centra nabírá zpoždění. Zítra bude oblačno, je zataženo, objeví se přehánky a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
4: Hojně kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
3: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. V neděli ošetřovali záchranáři 4 zraněné cyklisty. Dopoledne se střetlo auto se 2 cyklisty v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Popoledni vzlétl záchranářský vrtulník k 13-letému chlapci, který spadl při sjezdu na kole a poranil si hrudník.
5: Záchranáři u něj při vyšetření ultrazvukem vyloučili život ohrožující vnitřní krvácení. Mladý cyklista byl poté převezen do dětského traumacentra v Ostravě. Po druhé vrtulník vzlétl ve večerních hodinách k cyklistovi s vážným poraněním hlavy, kterého našli lidé v Polance nad Odrou. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Jablunkov začne později s rekonstrukcí kulturního a informačního centra. Plánované práce zdržuje kontrola výběrového řízení. Zpoždění je zatím měsíc a půl. Budovu centra čeká rozsáhlá přestavba, v podkroví vznikne výstavní prostor a do jednoho patra se přestěhuje tamní knihovna, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
6: Proběhlo výběrové řízení na stavební firmu v

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě se v ulici Krnovská stala nehoda osobního auta. Projíždějte místem opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v

0: pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
0: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
0: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
0: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tu tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
0: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
0: No my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, nebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Kdo mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogovej dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštvu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
2: Máme vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějakej, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru a ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším. Tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
2: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude to, popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste
3: tam
2: blíž.
3: Já pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano,
3: jako,
2: Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji, co si dokázat. Hmm. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten Borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílého žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, když jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
2: až.
3: A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na dva životy.
2: A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivý, že bych to tím zakřik, že to řeknu, a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Já jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak, miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne, ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou, jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijedu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na fotovoltaiku. Začíná ostravský festival Folklor bez hranic. Zítra bude oblačno i zataženo, přehánky a teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho přesností jde především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
2: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
3: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
4: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
3: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, potvrzuje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
0: V Jeseníku dnes začíná rekonstrukce Fučíkovy ulice. Předloni v září patřila k nejvíce poškozeným lokalitám ve městě. Práce si vyžádají úplnou uzavírku. Podle předběžných odhadů by měla trvat do poloviny listopadu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kajnová.
6: Rekonstrukce navazuje na provizorní zásahy, které po povodní zajistily průjezdnost ulice Fučíkovy. Nyní vlastně bude podle rozsahu poškození opravena vozovka, případně obnoveny také její konstrukční vrstvy. Součástí stavby jsou i opravy chodníků, sjezdu k nemovitostem, parkovacích ploch, odvodnění svodidel a zábradlí podél řeky Stařič.
0: V Ostravě začíná 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbalovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne program na Masarykově náměstí zahájí cymbálová muzika a následovat pak bude průvod centrem města. Festival pokračuje až do 21. srpna.
1: Počasí.
0: V počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, místy doznívající déšť. K ránu se pak částečně ještě protrhá a objeví se i přehánky, které budou

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Krásné odpoledne, to vám po 14. hodině přeje už z ostravského studia Českého rozhlasu Za všechny také Iveta Dadamová. No a vítám vás u našeho odpoledního vysílání s datem 17. srpna. Kam se vydáme? Začneme na Jablunkovsku. Místní charita totiž v srpnu provozuje kavárnu, která pomáhá. Jak konkrétně, jak to vůbec funguje, řekneme si už za chvíli. Pozveme vás také do ostravské zoo, to v polovině hodiny, a v druhé půlce hodiny se dovíte třeba i to, proč přechod bez kyt by mohl být od příštího roku o něco delší. Podrobnosti chybět nebudou i k dalším tématům, stejně jako příjemná muzika. Kapela No Name, v nabídce vidím i Helenu Vondráčkovou, a nebo třeba kapela s Radkem Tomáškem, a jak jsem slíbila kapelu, tak našla jsem i kapelu Kabát, bude toho více. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Lidé z Jablunkovska mohou po celý srpen vyrazit do tamní charity na kafe, které pomáhá. Organizace totiž otevřela malou kavárnu pod dřevěným altánem v zahradě a tak lidé mohou přijít od pondělí do čtvrtku, jak se říká, nejen posedět, protože výtěžek za kávu, ten poputuje na dobrou věc. Více informací už proberu teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava s ředitelkou charity Jablunkov s Lucí Šotkovskou, kterou zdravím a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké má kavárna otevírací hodiny a co vlastně všechno najdeme v nápojovém lístku? Jak to vypadá?
1: Naše kavárna u Rafaela je otevřená v pondělky a středy až do 5 hodin, úterý čtvrtky do 2 odpoledne, vždy ráno od 8. A vlastně teď v létě, určitě v těchto teplých dnech, zveme hlavně na ledovou kávu frappe, ale jinak máme běžný nápojový lístek jako americano, latte, cappuccino, běžné preso, cokoliv si lidé řeknou, jsme schopni pro ně udělat.
0: Stačí si prostě jen vybrat. Lucie, co pak charita udělá s těmi vybranými penězi?
1: Peníze z té kávy vlastně, nebo naším cílem je, aby káva pomáhala. To znamená, půjdou na školní pomůcky pro sociálně slabší rodiny, abychom mohli dětem z těchto rodin vybavit aktovky a vůbec je připravit vlastně na první školní den.
0: Jak mohou lidé pomoci charitě i jinak? Třeba nejen tím, že přijmou pozvání na kávu, která pomáhá.
1: V podstatě jakýmkoliv zaprvé dobrým slovem, ale taky vůbec tím, že nás navštíví, že budou využívat naše služby, tím už vlastně pomáhají a pomáhají potom i nám, abychom se dostali k dalším a dalším potřebným.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka charity Jablunkov Lucie Šotkovská. Já moc děkuji za všechny informace, díky za pozvání na dobrou kávu, která pomáhá a přeji, ať se vám i nadále daří.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zkrátkovat svět.
1: Hezké odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, teď už míříme do zoo. Mnohá zvířata ve volné přírodě ovšem bývají i v současnosti objekty tradičních magických rituálů domorodců. To je i případ Lory Šedého. Toho vůbec ale poprvé získala do svého chovu Ostravská zoologická zahrada. A tak pro nás více informací přímo na místě zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
2: Kdyby mi Pavla Slavíčková, zooložka, řekla, že mě vezme za Lory Šedým, čekala bych, že mě vezmete za papoušky. Ovšem, kdo je Lory Šedý? Tady úplně nový druh ve vaší ostravské zoologické zahradě.
3: Lory Šedý je poloopice, která je blízce příbuzná outloňům malým, které máme už, chováme pár let vlastně v zázemí ostravské zoo. A Loryho Šedého teda můžete vidět v expozici Vanderu. Pochází ze Srí Lanky a z Indie. Není to sice ohrožený druh, ale nutno říct, že počty jsou klesající v posledních letech a hlavně tento druh je velmi hojně využíván na různé praktiky, řekněme černé magie, kdy opravdu vlastně tím, že ty zvířata poměrně i přicházejí do těch obydlí, je to teda noční zvíře, takže přichází k těm obydlím, tak je poměrně jednoduché i chytit a dost často se tedy s nimi nedějí moc pěkné věci v rámci tady těch rituálních praktik.
2: Tady v té expoziční části jsme zahlédli pouze spokojeně odpočívajícího Loryho vysoko ve větvích, takže jsem viděla jenom jeho bříško. Všem, když jste zmínila, že je příbuzný s outloni. Outloni jsou velice roztomilí s velkýma očima. Lory je na tom podobně?
3: Lory je vlastně štíhlejší a je poměrně podobná velikost, je trochu i jakoby drobnější, ale též má velké oči. Samozřejmě to souvisí s tou jeho noční aktivitou a s tím, že se převážně živí hmyzem, čili potřebuje vlastně i má poměrně velkou rychlost, třeba umí tak jako vystřelit rukou a chytit si ten letající hmyz, který kolem něj lítá.
2: Když jste zmínila praktiky vlastně černé magie, tak využívá se celé zvíře nebo jenom nějaká jeho část, jak to bývá u těch domorodých kmenů zvykem?
3: Podle všeho oni si to teda dost chrání, ti domorodci víceméně, a úplně je těžké zjistit vlastně, jakým způsobem to probíhá a proč a s jakým účelem, ale už byly i zveřejné nějaké studie, že se ví, že se vlastně používají třeba oči na zlepšení zraku. Dost často jenom ty zvířata znetvoří a vrátí je do volné přírody, čili opravdu ty zvířata vlastně trpí nějakým takovým lidským zásahem a říká se, že i mnoho dalšího, ale těžko říct, jakoby potvrzené to není, ale zdá se, že i když vlastně třeba zavřou, že si je často i zavírají jakoby domů, že vyhání zlé duchy, že mají v nějakých třeba malých klíčkách a podobně. A zajímavost je, že se vlastně nejčastěji nachází tyto znetvoření bohužel Loryové v období úplňku. Takže to opravdu se souvisí i vlastně s úplňkem, čili s nějakými rituály.
2: Úplněk byl nedávno, takže váš Lory to ve zdraví přežil tady v bezpečí. Máte zatím jednoho jedince?
3: Zatím máme bohužel jenom jednoho jedince. Je to samec tedy, který přicestoval z Rotterdamu, ale snažíme se samozřejmě k němu dopárovat nějakou samici, ale aktuálně v programu 25 jedinců, čili to číslo je poměrně nízké. Narodili se naštěstí mláďata ve Frankfurtu a v Berlíně v nedávné době a vlastně doufáme, že se podaří jednou získat i samici. Máme to taky s koordinátorem domluvené, že až se naučíme částečně samozřejmě s tímhle novým druhem, protože je to pro nás nový druh, tak by bylo možné i výhledově získat samici.
2: Dodává zooložka Pavla Slavíčková od Loryho Šedého z ostravské zoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naše letní soutěž Křížem krajem, ta stále pokračuje, tak pokud se vydáte na výlet třeba do Beskyd, tak vaším cílem může být i horská chata Ostrý, která je také právě další chatou na seznamu našich letních turistických cílů. Leží v nadmořské výšce 954 metrů jihozápadně pod vrcholem Ostrý na katastrálním území Košařiska a patří klubu českých turistů. Pro veřejnost byla oficiálně otevřena 28. září 1935 a od počátku byla zamýšlená jako turistická chata. A v současnosti to zase chce být místem, kam se budete rádi vracet. Pokud vás zajímá více informací, určitě je najdete třeba také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem. Krátce před 3:15 odpoledne se vydáme ještě do Beskyd. Tentokrát se budeme věnovat přechodu Beskyd. Ten by totiž mohl být od příštího roku o kousek delší, alespoň pokud využijete nabídku hned několika beskydských chat, ve kterých se můžete po celodenním pochodu třeba najíst, odpočinout si a nebo také přespat. Na podrobnosti ty už se redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová ptala iniciátora přechodu Beskyd Martina Štylera.
1: Aktuálně ty chaty jsou celkem 4, přičemž hlavní jsou pořád ty 3, Skalka, Kamenité, Prašivá, a před 2 lety jsme na to napojili ještě Girovou. To znamená, kdo si to chce protáhnout ještě o další 4., 5. den pochodu, tak může využít Girovou a plánuje se ještě protažení taky do Polska. Kdo by chtěl třeba jít týden v kuse po Beskydech a poznat i polské Beskydy, tak během příštího roku by to mělo být takhle zrealizováno.
2: A které chaty v Polsku by to mělo být?
1: To si zatím necháme jako malinko překvapení, protože samozřejmě je to všechno v jednáních a my samozřejmě nechceme spolupracovat jen tak s nějakou chatou. Ta chata musí odpovídat nějaké kvalitě, musíme být zpřízněný na té myšlence, chceme, aby to bylo podobné, a i to je jako důležité vlastně vybrat tu správnou chatu, která na to bude pasovat.
0: Slova Martina Štýlera potvrzuje i chatař na Gírové Petr Malijurek.
3: Snažíme se napojit i na Polsko a Slovensko a ukázat lidem prostě polsko-slovenský hřeben a česko-polský hřeben, takže vyjednáváme teďka, že bychom napojili a prodloužili ten náš přechod Beskyd i třeba na Zvardoň, tady jako kousek za Trojmezím, a připojili k němu další slovenské a polské chaty.
2: Takže ze 4denního by byl třeba 5, 6 až týdenní?
3: Klidně, jako uvidíme, kde to skončí, kde skončíme, protože samozřejmě se chodila karpatská stezka, která je přes celé Beskydy až vlastně na ukrajinské hranice, takže chat tam je plno, po cestě jsou Tatry, takže se člověk může projít po hřebenovce až v podstatě na Ukrajinu.
2: Aktuálně kolik kilometrů se zájemci projdou?
1: Když jdete ten standard, ty 3 chaty, Skalka, Kamenité, Prašivá, tak je to každý den plus minus kolem 20 kilometrů. Vy si můžete samozřejmě udělat nějaké alternativy, odbočky. Já třeba zrovna včera jsem šel část přechodu Beskyd, šel jsem z Kamenitého sem na Prašivou s dětma a s kamarádama a protáhli jsme si to ještě a navštívili jsme další chatu klubu českých turistů, a to znamená Ostrý, což znamená 3 kiláky tam, 3 kiláky zase zpátky, abyste se dostali zpět na ten hřeben.
2: A když skončíte tady na Prašive, neuvažujete protáhnout to dále dalším směrem, ale marně uvažuju, která vlastně chata nejblíž je, jestli byste museli seběhnout do Raškovic a tam znovu vystoupat na Lysou, nebo jde to i jinudy?
1: Určitě by to šlo, šlo by to na Lysou. Chtěli jsme do toho zapojit samozřejmě další naši klubovou chatu, Bezručovou chatu na Lysé hoře, ale je to složité v tom, že na Bezručové chatě může spát pouze jenom 10 lidí. Je tam 5 dvoulůžkových pokojů, více není povoleno z kolaudačního rozhodnutí. To je jeden trouble takový, a druhý trouble je ten, že vlastně čím víc chat do toho je zapojených, o to složitější je pro toho hosta, pro toho turistu to naplánovat. Takže když jsme 3, jsme operativní, když jsme 4, už nás je méně, a čím víc to bude složitější, vždycky nějaká chata může být obsazena.
2: Pokud nás někdo poslouchá, kdo ještě vlastně neví o tom, že je tady taková možnost, jak se vlastně objednává tento přechod, jaké stránky má navštívit a má si všechno předem zajistit, nebo se může vydat na divoko?
1: Tato aktivita je přechod Beskyd, jak už bylo řečeno, webové stránky jsou jednoduché, přechodbeskyd.cz, a tam se najdou vlastně ty detailní informace o tom. Samozřejmě je nutné to bukovat. Ty chaty nejsou stále otevřené po celý rok všechny, nemají pořád volno, kapacita je omezená, takže rezervace každopádně dopředu. No a kdo už si udělá tu rezervaci, tak má vlastně 3 nebo 4 chaty, včetně noclehů, s polopenzí, všechno zařízené, dostane i nějakou jakoby v úzovkách mapku nebo návrh, kudy má jít, a prostě šlape.
2: Dodává chatař na Prašive a také místopředseda klubu českých turistů Martin Štyler. Z Prašivé Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Víme, kdo povede národní koalici proti suchu. Podrobnosti ty přidáme za chvíli. Uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Ministerstvo spravedlnosti odebralo genetičce Soni Pekové znalecké oprávnění. Stavba kanalizace v Třinci Oldřichovicích se protáhne o 2 měsíce. Zítra bude oblačno, je zataženo, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedne dnes odpoledne. Kraj bude zastupovat bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec, ANO. Lékařka Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti odebralo oprávnění, a to kvůli posudku o škodlivosti očkování proti covidu, který Peková loni vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce a poslance Petra Kotlára. Podle rezortu v něm byla lékařka podjatá a nepochopila, že role znalce je věci posuzovat odborně a nestranně. Ministerstvo taky uvedlo, že náprava není možná a pokračování Pekové ve znalecké činnosti by narušilo důvěru veřejnosti ve znalecké posudky. Peková ve videu na Facebooku řekla, že podnět pro odebrání oprávnění byl politicky angažovaný.
5: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací.
3: Peková se rozhodnutí bránit nebude. Uvedla, že za současné legislativy nechce být součástí znaleckého systému. V době koronavirové pandemie patřila Peková k veřejným odpůrcům očkování. Stavbaři nestihli v termínu dokončit kanalizaci v Třinci Oldřichovicích. Práce měly být hotové v polovině srpna. Protáhnou se až o 2 měsíce. Stavbaři narazili na inženýrské sítě, které nebyly zakreslené v projektové dokumentaci nebo se nacházely na jiných místech oproti plánům. Podle mluvčího města Stanislava Češlara šlo hlavně o telekomunikační kabely nebo vodovodní a plynová potrubí.
6: Zásadním faktorem byla skutečnost, že vlastníci pozemků o existenci těchto sítí nevěděli a proto nemohli v rámci projektové přípravy poskytnout potřebné podklady. To i přesto, že s nimi projektant řádně jednal o souhlasu s umístěním a realizací stavby.
3: Autobusy v Ostravě Zábřehu staví ode dnešního dne jinde kvůli opravě silnice na náměstí SNP. Přesun vytížených zastávek se týká spojů v obou směrech. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové autobusy jezdí podle jízdního řádu, ale náhradní zastávky jsou od těch původních dost vzdálené. Jsou u tamního zdravotního střediska a budou na náhradním místě fungovat do středy 19. srpna do 20 hodin.
4: Počasí.
3: Počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost a místy doznívající déšť. K ránu se částečně protrhá a objeví se i přehánky, které budou odpoledne ustávat. Ale během zítřejšího odpoledne se obloha většinou zatáhne. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Silnice 1/56 v části ulic Opavská a Hlučínská v Dolním Benešově může být dnes místy hůře průjezdná. Probíhá tam oprava značení, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 5.

vede, jak je dlouhá, to vše si řekneme už za malou chvíli. Pozveme vás také do muzea fojtství v Kopřivnici, no a chybět nebude zámecké léto a pozvání Františka Kinského na jedno ze šlechtických sídel. V druhé půlce hodiny více, už za chvíli ale Mandraže, Petr Spálený a nebo třeba Miroš Birka. Tak krásnou odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už teď zamíříme do Jablunky na Vsetínsku. Tam má novou naučnou stezku. Jmenuje se Kotáry, co pamatuju. A návštěvníci po ní provázejí dřevěné sochy strážců i strážkyň. Lidé si mohou vybrat hned ze dvou okruhů z výhledy do Valašské krajiny. Z informačních tabulí se navíc doví, jak se Jablunka dostala až ke hvězdám.
1: Nacházíme se před obecním úřadem v Jablunce, před startem a cílem naučné stezky Kotáry, co pamatuju.
2: Říká Petr Brinček, nezávislý starosta Jablunky na Vsetínsku, se kterým se teď díváme na jednu z prvních tabulí. My když odsud vyrazíme, tady to máme na mapě, tak se vydáme na dvě trasy a vyrazí s námi taky spoluautorka projektu Denisa Čižmářová a také Loděk Drlí, který je bývalým ředitelem místní základní školy. První, čeho jsem si všimla, když jsem popošla od tabule, tak je velká dřevěná socha.
3: Jedná se o strážkyni Živu, kterou jsme umístili před obecní úřad, protože se jedná o paní Života a Jara. Přišlo nám to symbolické před obecní úřad umístit právě tuto strážkyni a celou stezkou provází několik takových strážců a strážkyň a věříme, že to stezku oživí a udělá z ní něco výjimečného.
2: Hned druhé zastavení je v Cigánově na rozcestí. My na těch tabulích vidíme fotografie historické. Co je vůbec cílem té trasy, pane Drlíku?
4: No určitě představit historii Jablunky.
2: Museli jste hodně do archivu, hodně pátrat.
4: Zdrojem těch informací byla kniha o Jablunce, no a zbytek to byla práce z kronik z archivu. Výrazně nám pomohl fotoarchiv okresního muzea Vsetín.
2: Já když se na tu mapu dívám, tak mi připomíná takovou tu dětskou hru z pohádky do pohádky, kdy jsou dvě trasy, jedna krátká, jedna delší.
3: Každá trasa nabízí výhledy na Jablunku nebo na okolní obce a na každé trase jsou také umístěny sochy, takže může si návštěvník zvolit, jestli chce potkat více strážců, nebo zvolí kratší okruh, ale každá má své kouzlo.
2: Říká Denisa Čižmářová. No a další zastavení teď bude v kopci. Musíme se vydat do kopce. I proto se ta stezka jmenuje Kotáry, co pamatuju, pane Drlíku.
4: Ano, to je trefný název, odráží tu naši specifickou valaštinu, o které mimochodem na jednom ze stanovišť píšeme texty.
2: Vy jste se na těch textech podílel. Když byste měl říct nějaký text, když si říkáte, tohle je určitě důležité lidem tady z Jablunky i turistům, kteří přijíždějí, sdělit.
4: Mě na první dobrou napadá text, kde zmiňujeme věhlasného astronoma Luboše Kohoutka, který Jablunku povznesl ke hvězdám. Ten jako objevil planetku, kterou pojmenoval Jablunka, 1942, takže my se chceme taky dostat ke hvězdám, ale nemáme tak smělé ambice. Rádi bychom opravdu zpříjemnili návštěvníkům Jablunky a samotným Jablunčanům pobyt a pohyb tady v našem krásném okolí.
2: Projít stezkou nám trvalo asi hodinu, protože jsme šli kratší okruh, ten delší trvá přibližně 2 hodiny. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Novákov, Miroš Birka k tomu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale pojďme vzpomínat. Letošní červenec totiž připomněl jedno kulaté výročí. Před 80 lety zavítal do kraje prezident Edvard Beneš. Historik Ondřej Šálek z Muzea fojtství v Kopřivnici prezidentskou cestu připomíná a ve svém vyprávění nabízí i pohled na atmosféru poválečných let. S Ondřejem Šálkem se setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Červencová data je to vlastně výročí připomínka návštěvy prezidenta Edvarda Beneše na Novolčínsku.
2: Ona to byla vlastně prezidentská cesta na Ostravska. No, tady celého kraje.
1: Více mi k tomu řekne vedoucí muzea fojtství Ondřej Šálek. My sedíme u jeho počítače, kde má vlastně pár historických snímků, které jsou s tímto spojené.
2: On navštívil kromě Ostravy města Nový Čín, Frenštát pod Radhoštěm, Příbor, Frýdek-Místek a samozřejmě všemi těmi obcemi, kterými projížděl, tak tam ho vítalo spousta lidí, byly tam postaveny různé slavobrány, staly tam špalíry těch občanů, školní žáci měli volno, nešli do školy a mávali a vítali prezidenta Beneše. A je to jako obdivuhodné v tom, kolik lidí se toho vlastně zúčastnilo. Mm-hmm. A že i když třeba jenom projel nějakou vesnici, tak si ti lidé dali práci a stavili mu tam různé transparenty, tabule a slavobrány.
1: Tak tenkrát se to bralo asi s větší jakoby pompou. Připomeňme to datum vlastně červencové.
2: Tak jednalo se o 17. a 18. červenec z roku 1946. A ta atmosféra samozřejmě byla jako velice slavnostní. Jo. Musíme si uvědomit, že to bylo v podstatě rok a chvíli po válce, po skončení války, takže lidé vlastně měli obrovskou radost, že ten prezident se k ním mnohdy i poprvé vlastně po té válce jako dostal, jo, do těch obcí, takže oni byli jako velice nadšení z toho. Ta atmosféra byla opravdu slavnostní a tak všechny ty obce samozřejmě a města staly o to, aby se prezident Beneš u nich zastavil aspoň na chvilku, aby vystoupil z toho automobilu, protože ta kolona čítala 20 aut, zabralo to jako samozřejmě spoustu různých příprav a dopravních omezení, tak aby ten průjezd byl hladký, bylo to všechno naplánováno v podstatě na minuty a když se někde jako opozdila ta kolona třeba o čtvrt hodiny, protože se někdo s někým setkal, tak už se to muselo dohánět a jako dbalo se velice na to, aby to všechno klapalo tak, jak bylo naplánováno. Ty přípravy probíhaly zhruba, já nevím, čtvrt roku, možná déle předtím, kdy se vlastně domlouvali mezi sebou ty jednotlivé města, okresní národní výbor a tak dále, co bude, kde, kdo bude a tak dále. No a Kopřivnice samozřejmě stála o to, aby Edvard Beneš jako se zastavil i tady, protože se vědělo, že bude zastavovat v Příboře a ve Frenštátě. On pak v tom Frenštátě i nocoval v tom slavném hotelu Vlčina, kde ho čekalo různé jako slavnostní zase uvítání a hudba a v noci se zapalovaly ohně na okolních horách, na Lysé hoře třeba, takže všechny ty vrcholy plály v té době, takže to bylo takové jako opravdu slavnostní.
1: Jako v Pánovi prstenů.
2: No, asi tak. Asi tak. No, ale Kopřivnice se vlastně do toho programu nedostala. Ale byla učiněna taková výjimka, že prezident Beneš se zastavil v nedaleké vesnici Mníší, která v té době byla samostatná, dneska je to místní část Kopřivnice, takže vlastně můžeme říct, že se v té Kopřivnici zastavil. A v Kopřivnici se vlastně vypravil obrovský průvod přes Drnholec a Věčkovice. Šlo to s hudbou, byli toho účastní prostě školní děti, prostě všechny možné spolky, ti lidé šli ve svých krojích a uniformách spolkových, tak to bylo takové opravdu slavnostní a 3 hodiny na něho čekali v obrovském vedru červencovém, že jo, v tom Mniši. On se tam na chviličku zastavil na pár minut, tam jej uvítal pan Josef Socha, což byl bývalý meziválečný starosta Kopřivnice, velice respektovaná osobnost, a také Stanislav Matonoha, což byl zahraniční voják, který bojoval na západní frontě a který se s tím Benešem setkal už v jednom z těch vlastně vojenských táborů a je dokonce dochovaná fotografie, jak si s ním podává ruku, takže ti ho přivítali za Kopřivnici. Starosta Socha mluvil o dvouletém plánu, Matonoha zase mluvil o vlastně oddanosti jako těch lidí, kteří bojovali, a byla tam i malá holčička, která se jmenovala Miroslava Neuwirthová, která vlastně manželce prezidenta paní Haně, která s ním měla v tom automobilu, podala kytici a vřele je srdečně vítala, a tak ta paní Benešová ji pak políbila na čelo, a to v podstatě byl celý ten průběh té zastávky, a prezident Beneš s kolonou odjel dál do Frenštátu.
1: A napadá mě, v té koloně byla určitě kopřivnická auta, nebyla?
2: O tom nevím, o tom nevím, znám, to je záludná otázka. Na fotografii, které máme, jako se to nedá určit. Ty fotografie, které jsou z toho jako pořízené, tak tam jako nedokážu určit, o jaký automobil se jedná. A většinou to jsou fotografie, které jsou tak nekvalitní, protože je to foceno z nějakého zhluku lidí, kolikrát je to trochu i rozmazané. A pak jsou takové jako kvalitní, reprezentativní fotografie právě z těch různých projevů na těch náměstích v jednotlivých městech, a tam zase žádné auto nejsou vidět. Takže tohle to nemůžu ani vyvrátit, ani potvrdit.
1: Tak jsme udělali takový otazník, ale že jo?
2: Ano, je to takové zajímavé téma pro další badatele.
1: Další výzkum.
0: No a o poválečné cestě prezidenta Beneše v našem regionu bude řeč určitě na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava i po písničce. To už se ale s historikem Ondřejem Šálkem podíváme třeba také k pamětnímu kameni.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Benešově prezidentské cestě v červenci 1946. Ta byla jednou z událostí, které po válce formovaly život v našem kraji. Připomíná ji historik a vedoucí muzea fojtství v Kopřivnictví Ondřej Šáv v Kopřivnici, Ondřej Šálek. Edvard Beneš tehdy navštívil řadu míst, ovšem přímo Kopřivnice, ta na seznamu nebyla. Delegace navštívila ale třeba blízké Mniší. Město na návštěvu pamatovalo třeba i pojmenováním sadu a ulice. Více už ale zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou, tak co ještě zjistila?
1: A to my už klikáme těmi historickými fotografiemi. Jak bylo řečeno, některé jsou opravdu hodně máznuté. Tady se koukáme přímo do interiéru vozu. Těžko odečíst, co je to za typ, ale...
2: Ale Tatra to není. No a my se díváme vlastně na zadní sedadla otevřenými dveřmi, kde sedí prezident Beneš a jeho manželka Hana, kteří se usmívají. A je k nám vlastně zády v těch dveřích otočen pan Josef Socha, bývalý starosta Kopřivnice. Protože tehdejší předseda Národního výboru, Bedřich Tichavský, se účastnil oficiálního setkání v tom Frenštátě. Proto vlastně za Kopřivnici to dělal bývalý starosta Socha. No ale ta atmosféra tam je taková jako přátelská. A Beneš se velice jako přátelsky usmívá, stejně tak jako jeho paní. Beneš pak, jak vidíme na dalším snímku, jenom tak v podstatě vystoupil na stupínek toho auta, aby byl trošku vyšší a mával lidem svými rukavicemi a všichni mu kynali a asi volali, což z těch fotografií.
1: Na okresní silnici pod Kazničovem. No a my se půjdeme podívat do terénu. No a to my už jsme v terénu, konkrétně v parku doktora Edvarda Beneše před Šustalovou vilou, což je vlastně další kopřivnické muzeum. A tady je před námi...
3: Žulový kámen.
1: Žulový kámen s pamětní deskou.
3: Ano, a na té desce je nápis Sad prezidenta budovatele doktora Edvarda Beneše.
1: A to je jediné místo v Kopřivnici, které nese nebo neslo jméno prezidentovo?
3: V současné době to tak je, ale v minulosti zde byla ještě třída Edvarda Beneše, která vlastně přiléhala tomu parku, ve kterém my se nacházíme. Mm-hmm. Ale zase bylo to v různých obdobích pojmenování pro různé části té hlavní silnice. To pojmenování vzniklo už na jaře 1938, právě vlastně jako s blížící se hrozbou druhé světové války, a pojmenování pro tu ulici tím pádem prakticky dlouho nevydrželo. Mm-hmm. Kopřivnice se k němu vrátila v roce 1945, respektive 1946, protože probíhaly v tom roce různé úpravy. No a právě tady ten sad a tady ten kámen s tou pamětní deskou je v dnešní době poslední vlastně památkou na tu prezidentskou cestu v roce 1946, protože to bylo taková jako častá oblíbená záležitost v těch městech, které jako se chystal ten Beneš navštívit, že pojmenovali různé ulice, parky a tak dále.
1: Když pojmenovali tento sad, tak Šustalova vila byla v rukou koho? To jsme v roce...
3: 1946, no v té době vlastně Šustalova vila už nebyla v rukou Šustalu, byla znárodněna, protože potomci Šustalové rodiny byli zařazeni do odsunu do Německa, no a od roku 1947 tady bylo Lašské muzeum. Stejně tak jako ten kámen, protože ten rok 1946 je rokem usnesení Národního výboru o pojmenování toho sadu a nějakou dobu trvalo, než získali povolení prezidentské kanceláře vlastně pojmenovat po státníku, žijícím státníku nějaké veřejné prostranství. Že to se velice jako schvalovalo, muselo se poslat fotografie do Prahy, museli se posílat plánky, protože jste nemohli pojmenovat nějaké neutěšené místo po prezidentovi, to by nebylo pěkné.
1: Takže oficiality, čím mi to prošlo. Ten kámen tady vydržel celou tu dobu až dodnes?
3: Nevydržel. Ono ani to pojmenování nevydrželo, protože tak, jak přinesly historické změny, hlavně po únoru 1948, obrat ve vnímání prezidenta Beneše, který vlastně odstoupil a nedlouho poté zemřel, tak i pojmenování vlastně toho sadu se velice rychle přestalo používat. A tak tenhle kámen se tady u muzea jako vydržel až do 60. let a v roce 1968 se zase vrátil zpátky, tak jak se vracely pomníky a tak dále, ale bylo nařízeno vlastně tady, dá se říct, z politických míst, aby ten kámen byl zlikvidován. Naštěstí díky muzejním pracovníkům pod vedení tehdejšího ředitele pana Karla Rosenkrance se podařilo ten kámen s tou pamětní deskou uschovat v muzeu a tím pádem přežil do dneška. Vrátil se zpátky v roce 1993 a zhruba od té doby se zase začalo používat to pojmenování sad Edvarda Beneše dneska. Ale v 60. letech se tento park oficiálně jmenoval sad Leoše Janáčka.
1: Taky dobrý.
3: Taky dobrý.
1: Ondřej Šalek z Kopřivnice, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Jedna z písniček, které nestárnou s Václavem Neckářem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď si ale pojďme dát naši pravidelnou odpolední rubriku. Ještě tento a příští týden. Totiž s námi můžete putovat po zámcích se zámeckým létem, tak navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes? To už je otázka, tradiční otázka pro našeho průvodce Františka Kinského. Tak Františku, co jste vybral?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Národní koalici proti suchu povede premiér. Ovšem zasednou s ním v této koalici i odborníci a ministři. Podrobnosti k tomuto tématu přidáme za 4 minuty více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině je pro vás připravená pondělní humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Vladimír Hron. Tak pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Náhradní autobusy budou od září zase vozit děti do škol v českotěšínské části Svebice. Ludvíkov na Bruntálsku plánuje stavbu turistických útulen. Zítra bude zataženo přehánky a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kocihanová. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to pojednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci, říká Babiš.
2: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Reed na Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
0: Skupina se má sejít poprvé dnes odpoledne. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Český Těšín chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají zajistit především dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice tudíž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať na skoro 3-kilometrovém úseku.
3: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Dvě nové útulny chce postavit radnice v Ludvíkově na Bruntálsku. Podle tamního vedení stoupá v obci turistický ruch. Chybí ale místo, kde si odpočinout nebo se schovat před nepříznivým počasím. Jedna útulna má vyrůst na začátku obce směrem z Vrbna pod Pradědem, druhá u obecního úřadu, říká nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová.
4: Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo, kde se dá posadit i se případně schovat. Zhruba polovina té stavby by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 takové ty provizorní dřevěné palandy.
1: Počasí.
0: Počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, místy doznívající déšť. K ránu se pak částečně protrhá a objeví se i přehánky, které budou odpoledne ustávat. Během zítřejšího odpoledne se ale obloha většinou zatáhne. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den pak vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntálu se v ulici Rýmařovská bouralo, počítejte na místě se zdržením a my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude, televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.

0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbal, no, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pěčko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: tě.
0: No
1: to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš ano. Už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech. Tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take Me Away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapri je Bčko. Kapri by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji, mějte, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlednou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné stupě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně. Děkujeme velmi, Veroniko. Zveme další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A?
8: A chlapi určitě, Bčko.
3: Zapsáno. Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
2: Básni, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8.
11: Někdy.
10: 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21. 22.
10: 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se prepadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. To...
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíšmarja, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči? To si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém openéru, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Ahoj, co rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme také.
6: Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jedný z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
11: tak.
2: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
5: teda...
12: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má Sultána Styrle.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůly a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel takový, už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
11: Tak jsem sundal
13: kalhoty a dal jsem nadspal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat. No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez toho.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka s archivou na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl u žovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady.
2: To já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdravím vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
11: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsat.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že je
1: za mě. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. V Prezincových lázních v Jeseníku se v posledních dnech objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Velmi silné bouřky postupují na jihovýchod Česka. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí, rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích roce 2006. Lidé tam mohli získávat informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
4: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
3: Eurocentra každý rok pořádají zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Jejich rušení kritizuje třeba poslanec lidovců Václav Pláteník nebo poslankyně Pirátů Michaela Moricová, podle kterých vláda nemá k stávajícímu systému žádnou alternativu. Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Prysnicových lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolest břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit. Pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijali hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k prevenci. Přes Česko právě teď prochází silné bouřky. Ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Hasiči museli třeba ve středočeském kraji vyjíždět k polámaným větvím a vyvráceným stromům. Na několika místech taky čerpají vodu ze zatopených nižších míst. Třeba ve Skutči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech s rychlostí víc než 100 km za hodinu. Podle meteorologů na některých místech taky padaly kroupy. Na Vysočině, Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Bývalá škola v Dolním Benešově se změní na bytový dům. Začala přestavba tzv. Červené školky v Opavské ulici za více než 32 milionů korun. Vnější podoba budovy zůstane zachovaná.
5: Co třída, to jeden nový byt. Zhruba tak budou vypadat vnitřní prostory bývalé školy. O změnu využití radnice usilovala už několik let, potvrdil nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák.
6: A vytvoříme zde 18 bytových jednotek nájemních bytů tak, abychom mohli zvýšit počet obyvatel v Dolním Benešově.
5: V případě potřeby je možné potom budovu znova využívat jako školu. Přestavba potrvá do května příštího roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Z počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost a místy i doznívající déšť. Gránu se pak částečně protrhá a objeví se i přehánky, které budou odpoledne ustávat. Během zítřejšího odpoledne se ale obloha většinou zatáhne. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně se v ulici Pod Zvonkem stala nehoda. Auto narazilo do stromu. Projíždějte tam velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je to tak, přeji krásné odpoledne, 4 minuty po 17. hodině startuje ten dnešní pondělní den v kraji. Znamená to, že i tentokrát souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Moravskoslezském kraji, přidáme v následujících minutách. Alespoň dvě témata prozradím už teď. Na několika důležitých trasách MHD v Ostravě pokračují výluky, kde konkrétně. Dovíte se za chvíli. No a co může zkomplikovat instalaci hned několika voltaických panelů na střeše rodinného domu? I odpověď na tuto otázku přidáme, ale ten zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou už po písničce. Teď ale Michal Prokop a přání pěkného odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Autobusy v Ostravě Zábřehu staví ode dnešního dne jinde kvůli opravě silnice na náměstí SNP. Přesun vytížených zastávek se týká spojů v obou směrech. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové autobusy jezdí podle jízdního řádu, ale náhradní zastávky jsou od těch původních dost vzdálené. Jsou u tamního zdravotního střediska a budou na náhradním místě fungovat do středy 19. srpna do 20 hodin. V několika vymezených lokalitách v Česku musí i malé fotovoltaické elektrárny do 100 kW získat stavební povolení. Jde o místa, která si armáda hlídá jako ochranné pásmo, například Jindřichov ve Slezsku. V těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení. Bývalá škola v Dolním Benešově se změní na bytový dům. Dnes začala přestavba takzvané Červené školy v Opavské ulici za více než 32 milionů korun. Vnější podoba budovy zůstane zachovaná. Ze tříd vznikne 18 bytů. O změnu využití radnice usiluje už několik let. V případě potřeby bude možné budovu znova využívat jako školu. Přestavba potrvá do května příštího roku. Silničáři dnes ráno začali opravovat cestu mezi Skřipovem a Kajelovcem na Opavsku. Omezí to dopravu na asi 2-kilometrovém úseku. Podle ředitelství silnic a dálnic je nutné vyměnit poškozený povrch a okolí komunikace první třídy. S komplikacemi musí řidiči počítat do října. Provoz bude veden kyvadlově v obou směrech a oprava vyjde na více než 37 milionů korun. Jablunkov začne později s rekonstrukcí kulturního a informačního centra. Plánované práce zdržuje kontrola výběrového řízení. Zpoždění je zatím měsíc a půl. Budovu centra čeká rozsáhlá přestavba, v podkroví vznikne výstavní prostor a do jednoho patra se přestěhuje tamní knihovna. Uvedl to lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.

0: V Ostravě dnes začal 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbalovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne program na Masarykově náměstí zahájila cymbálová muzika. Festival pokračuje až do 21. srpna.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott a Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Jindřichova. Armádní zájmové území může výrazně totiž zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžnou fotovoltaiku na rodinném domě dnes stavební povolení není potřeba, v těchto územích ho mít musíte. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla právě na střechu umístit hned několik panelů. Jak už dnes zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teprve na úřadě se tato rodina dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronické komunikace.
1: Zadělali jsme staré okna, staré vylezy, udělali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy, takže...
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy se vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by prostě to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě.
2: Takže normálně na fotovoltaiku člověk samozřejmě nepotřebuje mít stavební povolení, ale vy musíte o vše žádat.
1: Ano, museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom, my na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě proto, že v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku Pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje den v kraji a v Ostravě zůstáváme. Rekonstrukce dopravního uzlu na náměstí Republiky, oprava kolejí ve směru na jih města nebo také náhradní autobusy v Mariánských horách. Ostravští cestující městskou hromadnou dopravou se přes léto potýkají opravdu s řadou výluk. S blížícím se začátkem školního roku rodiče začínají plánovat, jakými trasami se děti dostanou do školy, které opravy ale do září skončí a v jaké fázi je teď například rekonstrukce náměstí Republiky, tak na to se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptal kolega Petr Soukup, mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové.
1: Stavba na náměstí Republiky pokračuje dle aktualizovaného harmonogramu. V tuto chvíli se například během léta instalovaly travelátory, tedy jezdící, řekněme, ne úplně přesně schody, ale rampy právě pro cestující, čili opravdu se na náměstí Republiky intenzivně pracuje. Kdy cestující pojedou na jih nebo do Výškovic po běžné trase, tady k tomu můžu dodat, že v tuto chvíli se pracuje na modernizaci úseku na ulici Vítkovická, tedy je to ten úsek, který je kousek vzdálený od náměstí Republiky, kde probíhá instalace takzvané pevné jízdní dráhy, což je takový specifický druh, možná řekl úplně nepřesně kolejí, ale zkrátka jejich uložení, kdy tady právě ta pevná jízdní dráha nabízí jízdu, která je méně hlučná, jsou tam snížené vibrace, čili zkrátka je to opravdu modernizace toho daného úseku. No a ta by měla být dokončená právě v polovině září okolo 16. 9. V tu chvíli spustíme opět tedy ten provoz tramvají, respektive bude ukončený ten odklon, protože cestující z Výškovic a z jihu se do centra města teď mohou dostat bez přestupu, ale zkrátka ty tramvaje jsou odkloněné přes Mariánské náměstí. A v tom vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava.
2: Trolejbusy by se v Mariánských horách měly vrátit na trasu přesně za začátkem školního roku. Platí tento termín?
1: Ano, je to skutečně tak. Podařilo se tedy aktualizovat výluku na trolejbusových linkách, kde z důvodu rekonstrukce ulice Novoveské a s ní spojené úplné uzávěry, a to od křižovatky s ulicí Grmelovou po křižovatku s ulicí Sokola Tůmy, docházelo skutečně ke změně trolejbusových linek. A ty byly v oblasti Fifejd a Mariánský hor dočasně vedeny po upravených trasách a tam se podařilo právě tuto výluku aktualizovat, kdy probíhala od 7. dubna 2026 a skončit by měla 31. srpna 2026.
2: V závěru začnou ještě letos nějaké další významné opravy, které omezí dopravu nebo zkomplikují?
1: Tak samozřejmě stále probíhají výluky plánované, ty najdou cestující na našem webu dpo.cz. Z těch velikých je pro nás rozhodně tou prioritou dokončit náměstí Republiky co nejdříve, čili tomu se teď aktuálně upínají veškeré síly a že by bylo něco stejně velkého jako náměstí Republiky nebo například ta pevná jízdní dráha, která se instaluje na ulici Vítkovické, to v tuto chvíli neplánujeme. Nicméně samozřejmě ještě záleží i na dalších subjektech, ale v tuto chvíli o takových velkých výlukách nevíme.
0: Tolik aktuální informace od mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Také biograf Láska a Hana Zagorová na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale zpravodajský souhrn Den v kraji pokračuje a zastavíme se na Bruntálsku. Jak už je dnes také zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, celkem dvě nové útulny přibudou v Ludvíkově. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a každý rok tam přijíždí více turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu a ta druhá na veřejném prostranství, a to na začátku obce směrem od Vrbna pod Praděrem.
1: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
2: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli. Sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova. To je zhruba 50 kilometrů.
3: Hlavně se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
2: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
3: Určitě bych to uvítala. Ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí, nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo, a jak už bylo řečeno, je to prostě skrýš před deštěm, před zvěří a je to pohodlnější určitě.
2: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová. Já se teď vlastně dívám na historickou budovu místního obecního úřadu, tak jakým směrem bude ta útulna?
4: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely. Lidé se tady rádi zastavují, takže nám tady to místo připadne vhodné.
2: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
4: Zhruba polovina té stavby se sedlovou střechou by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly až 4 takové ty provizorní dřevěné palandy.
2: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
4: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo, kde se dá posadit i se případně schovat.
2: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Jaký je den ten dnešní v Moravskoslezském kraji? Přibližujeme vám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, kam se vydáme teď, určitě na Jablunkovsko. Místní lidé totiž mohou po celý srpen přijít do tamní charity na kávu, která pomáhá. Organizace otevřela malou kavárnu pod dřevěným altánkem v zahradě. A tak lidé mohou přijít od pondělí do čtvrtku, jak se říká, třeba nejen tak posedět. Výtěžek za kávu pak poputuje na dobrou věc. Jaké má kavárna otevírací hodiny a co dobrého je v nápojovém lístku, co tedy nabízí? I na to jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala ředitelky Charity Jablunkov Lucie Šotkovské.
1: Naše kavárna u Rafaela je otevřená v pondělky a středy až do 5 hodin, úterý čtvrtky do 2 odpoledne, vždy ráno od 8. A vlastně teď v létě, určitě v těchto teplých dnech, zveme hlavně na ledovou kávu frappe, ale jinak máme běžný nápojový lístek jako americano, latte, cappuccino, běžné preso, cokoliv si lidé řeknou, jsme schopni pro ně udělat.
0: Stačí si prostě jen vybrat. Lucie, co pak Charita udělá s těmi vybranými penězi?
1: Peníze z té kávy je vlastně, nebo naším cílem je, aby káva pomáhala. To znamená, půjdou na školní pomůcky pro sociálně slabší rodiny, abychom mohli dětem z těchto rodin vybavit aktovky a vůbec je připravit vlastně na první školní den.
0: Jak mohou lidé pomoci charitě i jinak? Třeba nejen tím, že přijmou pozvání na kávu, která pomáhá.
1: V podstatě jakýmkoliv zaprvé dobrým slovem, ale taky vůbec tím, že nás navštíví, že budou využívat naše služby, tím už vlastně pomáhají a pomáhají potom i nám, abychom se dostali k dalším a dalším potřebným.
0: Na kávu, která pomáhá nás do Jablunkova, zvala ředitelka Charity Jablunkov Lucie Šotkovská.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nad Ostravou se zatáhlo, je opravdu hodně temná obloha, ne úplně černá, ale oproti třeba období odpoledne to vypadá, že se k nám blíží nějaká ta bouřka, přeháňka, jak to ale vidí meteorologové. To všechno ví Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám. Den v kraji pokračuje, jak jinak než informacemi o počasí. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Zmínila jsem, že se nad Ostravou zatáhla obloha. Jak to tedy vypadá? Jaký je aktuální stav?
1: Ano, je to tak a nejenom nad Ostravou, celým Moravskoslezským krajem nyní prochází pásmo bouřek. V té východní polovině se bouřky teprve dostaví, ale na západě kraje tam už je častokrát po bouřce a také velmi silném větru, který lze očekávat i tedy ve zbytku regionu právě těsně před tou bouří nebo na začátku toho bouření. Takže zejména varuji před silným větrem. Ty nárazy dosahují i kolem 25 metrů za sekundu a také ojediněle se vyskytují intenzivní, ale krátkodobé srážky a nejsou vyloučené ojediněle ani kroupy kolem 2 cm.
0: Co nás tedy čeká dále? Ten výhled už je jasný, jak to bude pokračovat, pak jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Bouřky by nás měly velice rychle přejít, během toho večera už by celé to pásmo mělo pokračovat dále na východ a po té 8-9 hodině už očekáváme spíše jenom dozvuky v podobě přeháněk a občasného deště. I ty budou během noci slábnout a většinou ustávat kránu. Potom očekáváme přechodně i polojasnou oblohu a jen ojedinělé přeháňky. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, vítr povane mírný severozápadní. V bouřkách tedy ze začátku ještě bude i nárazový, ale během noci pak bude slábnout. Během zítřejšího dne pak zpočátku může být i polojasno, ale během dne převáží oblačno až zataženo. Čekáme lokální přeháňky už bez výraznějších projevů, pouze slabé přeháňky, které budou během odpoledne většinou ustávat, ale obloha zůstane až do večera zatažená nebo oblačná. Teploty očekáváme mezi 19 až 22 stupni Celsia, takže se výrazně ochladí. Vítr povane slabý, přechodně mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy úterý, alespoň stručně středa a čtvrtek. Jak budou vypadat? Kam se nám dostanou teploty a zůstane zatažená obloha?
1: Stále bude poměrně dost oblačnosti, i když úplně zataženo jen na přechodnou část dne, takže většinou oblačno s lokálními přeháňkami nebo deštěm a teploty budou už opět pozvolna stoupat. Ve středu už očekáváme teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia, ve čtvrtek i o stupínek více a vítr postupně se bude měnit opět na jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v dalších srpnových dnech. Já za předpověď už teď děkuji Evě Richtarikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes je ten první v pořadí. Jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 17. srpna? Tak to už víte. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme situaci mapovat samozřejmě i zítra. A čemu se budeme věnovat? O něco blíž je stavba přehrady v Nových Heřminovech. Své stavební povolení totiž dostala přeložka silnice 1/45. Původní trasu pohltí budoucí vodní dílo Přehrada. Téměř 5-kilometrový úsek nové cesty vyroste mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Ředitelství silnic a dálnic má platné povolení, stavební povolení a vybírá firmu, která přeložku postaví a práce ty by měly začít na jaře příštího roku. V další reportáži se zítra vydáme do Třemešné na Bruntálsku, kde mají historickou více než 100letou stříkačku. Aby se dostala do akce, potřebuje koňskou sílu a také dobrou kondici, o kterou se starají dobrovolní hasiči z Třemešné, kteří s ní pak jezdí při zvláštních příležitostech i oslavách. Zítra vás pozveme také na hrad Hukvaldy hned na dvě zajímavé výstavy. Jedna představuje svět středověkého hodování na vévodských dvorech a ta druhá kostýmy a rekvizity z pohádky Princezna zakletá v čase. A chybět nebudou ani podrobnosti o mezinárodní přehlídce Folklor bez hranic, kterou žije tento týden Ostrava. To vše zítra. Pro dnešek den v kraji končí. Ale přeji vám příjemný poslech a dobrý podvečer. Příjemný poslech následujících minut a hodin našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Vláda chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Začíná oprava hlavní silnice mezi Skřipovem a Kajlovcem. Zítra bude oblačno i zataženo, přeháňky a teploty maximálně 22 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně, řekl to pojednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
3: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
2: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde Ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. Silničáři dnes ráno začali opravovat cestu mezi Skřipovem a Kajlovcem na Opavsku. Omezí to dopravu na asi 2-kilometrovém úseku. Jak potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl, je nutné vyměnit poškozený povrch a okolí komunikace první třídy. S komplikacemi musí řidiči počítat do října.
4: Silniční úřad schválil žádost stavební firmy na částečnou zavírku, proto bude provoz veden kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Oprava povrchu svodidel krajnic a odvodnění tady vychází podle smlouvy na více než 37 milionů korun.
2: V několika vymezených lokalitách v Česku musí i malé fotovoltaické elektrárny do 100 kW získat stavební povolení. Jde o místa, která si armáda hlídá jako ochranné pásmo. V této situaci se ocitl i Zdeněk Halfar z Jindřichova ve Slezsku, který zjistil, že jeho dům leží v území vymezeném pro ochranu vojenských elektronických komunikací.
5: Chtěli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě nějaké od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
1: Počasí.
2: Z počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, místy doznívající déšť. Gránus se částečně protrhá a objeví se i přehánky, které budou odpoledne ustávat. Během zítřejšího odpoledne se ale obloha většinou zatáhne. Nejnižší teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den pak vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě na sjezdu na dálnici D1 na 357. severní spoj ve směru na Bohumín počítejte s možným zdržením. Havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu. Zdravá určitě vaše ostravská rozhlasová rodinka, a to už za chvíli. A kdo slaví svátek dnes, má Petra. Tak milé Petry, vše nejlepší k svátku, ale všechno nejlepší určitě také vám, kteří jste se narodili 17. srpna a máte důvod k oslavám narozenin. Druhá půlka této hodiny podvečerního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ta už bude patřit lidové muzice a pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A přidávám první dnešní blahopřání naše milé Ostravské rádio. Je mi potěšením vás oslovit a také požádat o blahopřání s písničkou panu Petru Gerlichovi z Ludgeřovic k jeho významnému jubileu. Slaví 60 let. Milý oslavenče, nadešla chvíle hezká a ty slavíš narozeniny dneska. V okolí je plno ruchu, letí vše i smích od ucha k uchu. Lásku, radost, zdraví, každodenní, na tom, ať se nic nezmění. Narozeniny oslav, jak se patří, budeš se cítit ještě mladší. Co život připraví, aby tě těšilo a slunce ti na cestu svítilo. Ať je šťastný každý den, každá hodina, vždyť tě má ráda celá rodina. Přejeme ti hodně štěstíčka do zásob, čilý buď jako ryba, ať ve svém životě nebo ve tvém životě není žádná chyba. To vše ti z celého srdce přeje manželka Pavla, také synové s rodinami a celá rodina. Vnoučátka Matyásek, Sebíček a princeznička Stelinka posílejí dědečkovi hodně pusinek. Tak milý Petře, vše jen to nejlepší. Kapela Kabát i s pohodou jen pro vás.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, rád bychom poprosili o písničku s blahopřáním pro prababičku paní Johanku Sikorovou z Vendrině ke krásným 87. narozeninám, které slaví právě dnes, tedy 17. srpna. Přejeme prababičce hlavně hodně zdraví, pevných nervů a spoustu krásných společných chvil. To jí s láskou přejí pravnuci Bertík a Emička, vnučka Markéta s manželem Jirkou, vnuk Vojtěch s partnerkou Rose a také syn Zdeněk a snacha Iveta.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ostravská rozhlasová rodinka a další blahopřání. Vážená redakce, prosím o hudební gratulaci manželce doktorce Jarmile Spáčilové Střince. K jejím 80. výročí má právě dnes v pondělí 17. srpna. A jelikož byla léta první ortodontkou v Třinci, jistě si ji pamatuje celá řada spokojených pacientů, kterým dělala rovnátka na zuby. Za celou rodinu ji přejeme hodně zdraví a pohody. Podepsán je manžel Pepa.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ostravské rozhlasové rodince přidávám ještě jedno dodatečné blahopřání, ale k úctyhodným krásným narozeninám. Milá redakce, prosíme o přání k 90. narozeninám panu Miroslavu Škrobánkovi ze Studénky. Přejeme hlavně zdraví a veselou mysl. Manželi, tatínku, dědečku, pradědečku a tcháne, za vše moc děkujeme, máme vás moc rádi. A k tomu písnička od Moravanky. Tak ať udělá radost a k těm nádherným 90. narozeninám. Přejeme také a rádi se přidáváme k tomu přání. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody. Ať se vám v životě i nadále daří.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů za

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude Jan Tkáč, autor knih, které nabízejí dobrodružství ve světě fantazie a nadpřirozených bytostí. Právě teď chystá novou. Více prozradí v rozhovoru, který vám nabídne Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
3: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. V pořadu Muzikanti hrajte se dnes vydáme na Valašsko a Valašsko-Lašské pomezí. Z kompilační sbírky Rudolfa Jandy z Frenštátu vybíráme titul U suseda stoja dva duby. Zaspívají Viktorie Mörkli-Střížová, houslista a opravovatel Eladomír Golas a mužský sbor s cymbalovou muzikou Javořina z Rožnova pod Radoštěm, která hraje s primáškou Drahomírou Klimkovou. Jeden z našich nejpěknějších nápěvů s jednoduchým, ale všeříkajícím textem ve třech slokách tvoří píseň Šladěvečka do háječka. Zapsali Jan Nepomuk Polášek a Arnošt Kubeša v Kopřivnici. Zaspívá Šárka Kahánková s cymbálovou muzikou Valašský vojvoda na této nahrávce z roku 2018 hrající s primášem Honzou Šošolou. A v sérii rozverných milostních nápěvů z Lašsko-Valašského pomezí s titulním Ukovaj mi kovářičku uslyšíme zpívat Lukáše Mrkvu, Dušana Strakoše a sbor Pustkovy cymbálové muziky z Kozlovic, která hraje s primášem, ale též výrobcem cymbálu Honzou Pustkou. Hudební úprava je dílem basisty Dušana Strakoše.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte, vysíleném pravidelně v tuto dobu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, navštívíme Valašské Vsadsko. Z posledního CDčka zpěvačky Zdeňky Straškrabové Život z písničků z roku 2016 zazní Vrabčí polka. V úpravě Bedřicha Lichnovského hraje cimbalová muzika Sacan. A v sérii mládeneckých písní z Valašska z úvodní Když jsem já šel přes ty hory uslyšíme zpívat též klarinetistu Jiřího Kašpara mladšího a sbor muziky Vsacan ze Vsetína, která hraje v obou snímcích s primášem Luďkem Dobrovolným.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte zůstáváme na Valašsku. Elegickou píseň na vrch Javorníčka zaspívá Klára Blašková s doprovodem cymbálu Jana Rokity mladšího. Nahrávku pořídil mistr zvuku Aleš Huber v hudebním studiu S1 roku 2016. Rekrutskou píseň a jeho horečko Dubová nahranou v naší S1 v srpnu roku 1976 zaspívá Joška Laža. V úpravě Jana Rokity seniora doprovází ostravská cymbalová muzika Technik s primášem Mirkem Hlostou. A u nás i v zahraničí uznávaní výrobci gajt či různých rustikálních píšťal, též muzikanti mistr Pavel Číp a jeho syn Petr, oba z valašské obce Zubří, rozezvučí své kozí dechy v milostné písni z Petřkovic. Kdybych byla vtáčkem, zaspívá Míša Bařinová, také krojová mistrová a huslistka muziky Soláň, která hraje na této nahrávce s primášem Lukášem Španihelem. Úprava je od sourozenců Moniky a Martina Kovářových původem z Utiska Solance. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bouřky s vydatným deštěm zaměstnali hasiče v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. V neděli záchranáři ošetřovali několik zraněných cyklistů. Zítra bude oblačno i zataženo, teploty maximálně 22 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Zhruba 40 výjezdů k následkům bouřek a prudkého deště aktuálně evidují hasiči v Olomouckém kraji. Nejvíc událostí zaznamenali na Prostějovsku, Olomoucku a Mohelnicku. Nejčastěji vyjížděli ke spadlým stromům a větvím na komunikacích. Hasiči o tom informovali na svém Facebooku. K padlým stromům a větvím v tuto chvíli nejvíce vyjíždějí taky hasiči v Moravskoslezském kraji. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne pojednání obnovené Národní koalice proti suchu, to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
2: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
3: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
2: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
4: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
2: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V neděli ošetřovali záchranáři 4 zraněné cyklisty. Dopoledne se střetlo auto se 2 cyklisty v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Popoledně zlétl záchranářský vrtulník k 13-letému chlapci, který spadl při sjezdu na kole a poranil si hrudník.
5: Záchranáři u něj při vyšetření ultrazvukem vyloučili život ohrožující vnitřní krvácení. Mladý cyklista byl poté převezen do dětského traumacentra v Ostravě. Po druhé vrtulník vzlétl ve večerních hodinách k cyklistovi s vážným poraněním hlavy, kterého našli lidé v Polance nad Odrou. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení. Potvrzuje to mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
6: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
1: Počasí.
0: Počátku noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, místy doznívající déšť, k ránu se pak částečně protrhá a objeví se i přehánky, které budou odpoledne ustávat. Během zítřejšího odpoledne se ale obloha většinou zatáhne. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Tošovicích u Hřbitova se stala vážná nehoda, počítejte tam se zdržením. Zdržíte se taky v Ostravě, kde se u Decathlonu na kruhovém objezdu bouralo a další nehodu hlásíte z Těrlicka na silnici číslo 11. Auto tam narazilo do stromu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
8: Dobrý večer, ponedeljek 17. srpna 2026. roku, imieniny Jacka i Mirona. Przed mikrofonem vita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českiego Radia w Ostrawie. Zaplanowana przebudowa siedziby Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji rozpocznie się później niż zakładano. Burmistrz Jiří Hamrozi z partii KDU-CSL poinformował, że powodem opóźnienia jest kontrola przetargu przez Resort Rozwoju Regionalnego. Jak na razie start robót przesunięto o 1,5 miesiąca. Hamrzy uważa jednak, że wszystko będzie w porządku. Dodał, że na poddaszu siedziby ośrodka Jacki ma powstać przestrzeń wystawowa, a znajdzie się też lokum dla biblioteki. Władze czeskiego Cieszyna zamierzają po wakacjach przywrócić tymczasowe autobusy kursujące między Siwickim Osiedlem a ulicą Nowa Fabryczna. Powodem jest likwidacja kładki nad torami kolejowymi, która utrudni małym cieszyniakom z okolic Parku Sikory dotarcie do siwickich szkół. Jak podał ratusz, od grudnia ulica Nowa Fabryczna na stałe wejdzie do rozkładu komunikacji miejskiej. W Lesznej Dolnej dobiega końca remont pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej z tej dzielnicy Trzyńca. Jak powiedział Tadeusz Kucik z zarządu dolnoleśniańskiego koła PZKO, liczbę nazwisk udało się rozszerzyć do 57. Uroczyste odsłonięcie od odnowionego pomnika odbędzie się 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Jedną z ostatnich wakacyjnych imprez w Bystrzycy będzie środowy koncert zespołu Królestwo Beskidu na placu w kompleksie szkolnym, mówi Jan Michalik z Ośrodka Kultury Muzyk.
9: O godzinie 18.05. Bardzo ciekawy, wyjątkowy klimat na pewno będzie, bo zawita tutaj do nas Królestwo Beskidu. To jest taka ciekawa formacja z Trójwsi Beskidzkiej, z Istebnej. Przewodniczką tego ugrupowania jest pani Katarzyna Gacek-Duda, która jest multiinstrumentalistką.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
0: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
4: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti, a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů.
1: Sport.
0: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přeháňky ojediněle, na východě republiky zpočátku až zataženo a doznívající přeháňky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přeháňky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
1: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Mě hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
0: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
1: zvědavost.
0: Ulici.
1: Zvědavost.
0: Fakt zvědavost.
1: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
0: Kdo mě zastaví? Zablbost, kdo jako mě zastaví?
1: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
0: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
1: Jo, tak to jasný.
0: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
1: Jo.
0: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
1: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
0: Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou

0: nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
1: Jo.
0: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
1: Byla.
0: A jak dlouhá byla třeba?
1: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jako, že to je... To, děkuju.
0: Máme to je, vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
1: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletýho kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar, protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, když jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život, tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude umí popel. To, tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si prostě... řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu. Jako,
3: Mordor.
2: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebu, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílého žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, když jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla. Smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
1: až
2: moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem hromada dní mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na 2 životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak, miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení vůbec takhle, tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horoly se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou, jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik
2: musí
3: soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte a přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odteká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko. Počasí. Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 16 Strutnova Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Svatý František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
1: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
0: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takový cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, tam jo. Jsem chtěla jet, jo. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
1: Stal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
0: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
1: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Té se to, ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku. Takže jsme to

0: Stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
1: Je to tak?
2: Ano, přesně tak.
1: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
0: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
2: První taneční pár souboru. Takže to něco říká.
1: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
2: Příjemné. Líbilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
0: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě pořád tancuju. To mi zůstalo.
1: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
0: Tak František tenkrát ještě studoval. A já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
2: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
1: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
0: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
1: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
2: No tak teď už matně, kdy to bylo.
0: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
1: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
0: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliště, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
1: Co to pro vás bylo?
2: No, dost těžké to zvládnout. Já jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, to bude tak a třeba odejdu z domova. to prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
1: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
2: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
1: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
2: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodičům, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to a vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 100, 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě porad přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili, a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo, pro mě konečně dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibů, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému?
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblikla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět, jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětskem doma. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů. A oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice. Já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů. Vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v lednu dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezuelanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo. Je období sucha, období deštu. A deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody. Nebo bary, tam je pro nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: Pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nadherná.
5: Získat vstupenku na bazén, který podařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, povědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se staboval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam, ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice. A zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: Sedě v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, to, což by tam nebylo. No, tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Já jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat. Trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na ně, já říkám, hele, a on pojď se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali si jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
0: Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
0: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Vídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
1: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslel si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. Upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál

chmurnější. Chvíle mi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. Krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarila, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřili mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloireová.
2: Prosím, důstojní pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
6: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
6: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
6: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
6: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
6: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
6: A čím budeme jíst?
3: Dále.
7: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
7: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
7: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
6: Monsignore.
7: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
7: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
8: Plakal Jean Valjean upřímně?
9: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
10: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíč.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžana za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javera. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak si dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně, myšlo, no tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už Deštník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: Je krásné. No, jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
0: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte, jej, Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
0: Všechny.
1: No, jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někde zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřivnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych se nekoupil, budu o nich mluvit, ale teď bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Tohle mám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si

0: Já jsem takový kutil. Já prostě, co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří. Jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval, podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky se nechám poradit, nebo raději se nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo. Nové banjo, krásné. To má zvuk. Já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám někdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
1: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
0: menší. Už nějaké proběhly právě, menší prostě rozsahu. No.
1: Tak když jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku takže tak větší.
0: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
1: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
0: Já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
1: Dobře.
0: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
1: Ano,
0: Roberte, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: vy jste ale nevěděla už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: Co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Mm-hmm. Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Milatko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to uspaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, uspe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez. A v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost. A už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je. Jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně. Kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit. A existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zase tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťapňovači udělám? 3-4 a už je to zase uspaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje
0: děkuji. Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Mějte taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Slečna závist, ale šprychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovice s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jorničko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko, jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku, jo? To je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten vstala, jo? Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo? Takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo? Ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl teda, no to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamované, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelně, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to používal, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo, takže když se to málo používá, tak to jak se tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, taky, víte.
0: No. Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu proti vůli?

0: Dospívala Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc, já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme, kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer, Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to takže zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem mi chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No, v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Jardo, mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, protože ne, ale prostě není to taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz, tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte tak auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jednou, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo, zdravíme vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló? Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mytí nádobí. Víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše do a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dajím s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte, co já tohleto, já jsem si přečetla recenze všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno.

0: teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krávu.
1: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
0: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linkou. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďkon v poslední době jsem si v jednom obchodáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
1: Vážně.
0: Naštěstí jsem vás že mi to vrátili.
1: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
0: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupila, já vám nody, to máš, podívej se, fot, dá, plus, já nevím co, nic, no, ani vrát. No, takže ono jako, dneska si koupit něco, není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citrony, jo? Jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No tak to jsem měla teda od pátku do soboty. No ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak když se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. Jo, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo. Takže jako já jsem říkala takovýhle výrobky a vůbec se divím, jak věci někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti, no.
1: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností. No. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
0: Mějte se hezky a opravdu teda hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
1: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další taky, příběhy
0: mějte
1: a kapelu
0: Holky. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, neboli Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava. Tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastně rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To máš,
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom aj v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí víc. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte?
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No, jenomže koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 000. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok, to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strhávají měsíčně něco přes 1200, když to by muselo být za ty roky splacené, já nevím, dvakrát minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Bekovské, to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, dva nebo tři, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, jak to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo? No. A Praha je z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční čas.
1: Doufám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná modní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barboříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění, ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady. Člověk ani neví.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta. No.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak no, jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaroško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a víc se nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju. Ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou. 15 vajec a to mám na měsíc, jo? Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji. Jo? No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Zdaní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčil se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví? Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné? Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví.

Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5:00, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení.

do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve čtyři jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po pěti dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětinskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom domenu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho, plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Carantaratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne. Něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
7: Ukáž? Pokračování v příštím čísle.
2: Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar, na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje, podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv, právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onedy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.